To je jaká ženská, ne? No to je Jackis! Ježiš Maria! Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nežijí na chodbě. Oh shit!

střešku, znamená debilní gáčo. Nábehnu ti do bytu, pustím ti minový album. Jestli zní to už ni fan, budeš na vždycky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví se

na tvým tričku znamená debilní gáčo. Náběhnu ti do bytu, pustím ti mý nový album. Jestli zní to naštní fáru, budeš na disky můj kámoš. Pusti to na maximum, postaví se ti

0: Rádio. Rádio Spin.
1: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město.
2: Kde?
1: Rozjebat se jak zvěra.

0: Radio.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty

0: Nazdar, tady Řezník.
1: Nazdar, tady je Desát.
0: Se Sodom a Gomora a vůbec nevíme, co děláme teďka na Rádiu Spin, ale vy ho posloucháte.
2: Československá scéna. Rádio Spin.

0: Spin Talk.
1: Viděl jsem jeho reakci, měl nějaký rozhovor pro televizi a říkal, že ho to baví, ale těžko říct, víte, jak je jedna věc, kterou říkáte do televize a do rádia, a druhá věc, co si myslíte v soukromí, a přece jenom ta věková propast je mezi náma velká. Zkoušel jsem hrát na bicí nástroje, do toho mě přihlásila mamka, když jsem chodil do 4. a 5. třídy, ale měl jsem vyklepané ruce, vydržel jsem jako 2 roky. Já jsem viděl vždycky hodnotu v hudbě, hlavně v knowledge, protože ty peníze, šperky, to ti můžou vzít. To můžeš projebat, to ti můžou vzít.
2: Chtěl bys být někdy v útvaraně?
1: Já bych si to velmi přál, ale zatím neukazuju jako výsledky, kdybych si to mohl dovolit.
2: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já doufám, že peníze.
2: Co by si s tím chtěl řešit ty?
1: Jediný důvod, proč by mě Donald Trump pozval do Bílého domu, by bylo, aby si mohl ohřát polívku na moje jméně a získat nějaké hlasy.
2: Jaký je tvůj největší rapový sen?
1: To je barák v Miami a dlouhá příjezdovka. Prostě tu největší nechutnost, co vidíš v nějakém videoklipu.
2: Asi nebylo těžký poznat, že dnešním hostem ve Spin Talku bude Sergej B. Nalaď a poslouchej Rádio Spin dneska večer v 7. Podrobnou zpovědí Sergeje tě na Rádiu Spin provede Roman Jakub.

0: A něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nej

0: hvězdovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: 2, jsem zpátky.
1: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

0: Pusta něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

Dobrý dopo na rádiu Spin ti přeje Krištof. Máme sobotu 2. května, svátek má Zikmund, což je jméno, já jsem ho trošku googloval, který v Česku nosí asi jenom 100 lidí. Takže pokud máš nějakého okolí, tak mu popřeji i za mě a klidně zavolej na číslo 210 32 30 30 nebo pošle vojsovku a zahraje mu nějaký banger. My se dneska mrknem na jednu českou dětskou legendu nebo taky na Tylera Durdena. Ty témata jsou jako hodně obsáhlý dneska. No a krom toho nás samozřejmě čeká hudební víkend s DJem Vičem, ale všechno tohle si dáme až po počasí. Co se počasí týče, to vypadá naprosto fenomenálně, dokonce líp než včera. Aktuálně je po celé České republice průměrná teplota zhruba 10 stupňů Celsia, ale dále stoupá, protože dnešní maxima, tak to bude super. Vidím tady 25 stupňů v Praze, 23 stupňů na Moravě, 22 stupňů na Karlovarsku. Prostě

0: krásný, teplej, slunečný den, takže pokud dneska nemáš co dělat, tak vem rádio Spin, hoď si ho do uší a běž na nějakou pěknou procházku.
1: Spin Radio.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Yeah.
1: Check it out. See.

0: přání dnešního dne bude krásně narozeninový, tak jak to má být.
1: Krásný den všem. Písničku, kterou bych chtěla zahrát, by byla pro všechny hodný chlapečky do Ostrova na oddíl H4, ale především pro Martina, který dnes slaví krásné půlkulaté 35. narozeniny. Písnička se jmenuje Nemají mě rádi od Sergeje Barakuda. Moc krát děkuju a zdravím všechny.
0: Irenko, my děkujeme za přání krásného dne. Chtěla si zahrát písničku Nemají mě rádi od Sergeje B. Já jsem tady listoval katalogem, ale bohužel tu jsem tady nenašel. Takže jsem musel trošku improvizovat, hodil jsem tam jinou od Sergeje, tak snad se bude líbit i ta. A posíláme to klukům do Ostrova a hlavně Martinovi. Martine, všechno nejlepší k tvým 35. narozkám.
2: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

Narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

Spin. Ladíš hudební víkend na rádiu Spin, Krištof za Majkem a před náma je DJ Vič. My jsme včera začali u té nejsoučasnější tvorby tohoto producenta a DJe a myslím si, že dneska je na čase, abychom se na to podívali trošičku z druhé stránky a abychom si připomněli tu starší tvorbu. První vzpomínka bude song Hlasuju proti z alba Repertoire, to už je OG track. To bylo dokonce v různých časopisech vyhlášeno třeba jako album čtvrtstoletí a nebo dokonce za nejlepší českou desku. Není se čemu divit. Indy, Vič, Orion, Vladimír, to jsou jména, co rezonují i dneska. A já k tomu přihodím ještě song Za všechno může čas, taktéž PSH a Vič, takže enjoy.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, tam mi dneska dělá radost, protože jediný crash v regionech je momentálně hlášený v Mariánských Lázních při výjezdu na Drmoul. Jinak je to v Česku úplně fresh. Na dálnicích jak Vysmet, tam to kazí jenom Pražský okruh, tam je hlášená nehoda na kilometru číslo 18 ve směru D1 a díky tomu si tam taky počkáš zhruba 15 minut. Co se samotný Prahy týče, tam nám to trochu kazí jediná nehoda, kterou čekají v ulici Frejova, měly by to být Vysočany.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Rádio Spin. To nejlepší rádio.
1: Rádio

0: podle tebe.
1: No a hrát teď budeme podle Standy, který vyslyšel moje přání a poslal mi voicovku.
2: Ahoj, já bych chtěl nahrát vzkaz mému Zikmundovi učiteli, posílám mu Marpa a tátu. Děkuju.
1: Stando, není vůbec zač, já jsem strašně rád, že se někdo ozval na přání Zikmundovi, protože jak jsem říkal tady na začátku hoďky Zikmundové, to je zhruba 100 lidí z celé České republice a přijde mi super, že takový Zikmund prostě vážně existuje. Já když se řekne Zikmund, tak si představím prostě nějakého starozákonního proroka s dlouhýma bílýma vousama a s dlouhýma vlasama a on to vlastně může být úplně normální chlap, učitel, že jo, takže mu pošleme písničku. Ty jsi vybral Marpo, tátu, ale tu bohužel zahrát nemůžu, takže jsem to trošku svičnul a hodil jsem tam taky od Marpa Generace velkých snů. Myslím, že tematicky, protože jestli je učitel, tak ty generace prostě vychovává.

0: Na české rapové scéně se znovu hlásí o slovo jedna z nejkontroverznějších a nejkultovnějších postav Tyler Durden. Jak já miluju tenhle ten beat od Dekyho, tyjo. Tohle to je Tyler Durden, jeho písnička Dreamin, kultovní věc, a ten beat je fakt naprosto skvělej. No a Tyler, ten se tady ozývá s jeho novým singlem Poštolka. Pokud ti nic neříká to jméno Tyler Durden, tak ti možná něco řekne jeho občanský jméno David Štilip, a nebo třeba milion jeho přezdívek. On vystupoval pod uměleckýma jménama jako Sissy Boy Darden, Gianni Versace, Poseidon Vltavy, Mladý Leopard, Lord Spárnie, Kurt Cobain, Narco Polo, Poseidon Panamera Turbo, Ginger, Ginger Evil Boy, Versace OG, Mladý Motor, no a teď tvoří na YouTube a na Soundcloudu pod přezdívkou Mladý Kočár. No tenhle ten týpek vydal včera song Poštolka, já jsem na něho narazil na YouTubeku a musím říct, že je to fakt zvláštní. Je to vlastně takový cover písničky od Radioheadu, která se jmenuje Karma Police, a vlastně nevím, co si o tom mám myslet, jestli jde o poctu, nebo o recesi, nebo o nějaký troll, a nebo jestli je prostě jenom Tyler ve svojí country éře. Hele, to už nechám na vás, dejte tomu šanci, zajímá mě, co si o tom myslíte, klidně mi to můžeš napsat do apky, ale vím, že jedno je jistý, že Tyler se pomalu, ale jistě vrací zpátky na českou scénu. My se jdeme ještě v rychlosti mrknout na počasí, to vypadá naprosto fenomenálně. Po celé České republice je průměrná teplota zhruba 15 stupňů Celsia. Nejméně to momentálně na Karlovarsku a na Šumavsku 12 stupňů Celsia. Naopak nejvíc máme na Moravě, Jihočeský kraj a v Praze 16 stupňů. Liberecký kraj dokonce hlásí 18 stupňů, což je paráda, takže pokud máš dneska volno, tak určitě vyraž někam ven na procházku a dej si rádio Spin do uší.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin Dance Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio,

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: mobilní aplikace.
1: Je to tak, máme tu sobotu 2. května 2026, svátek má sice Zikmund, ale mně se do apky nakupili přáníčka k narozeninám. Začneme jako první Ladou.
2: Ahoj, tady Lada. Chci zahrát prosím písničku Martinovi, má dnes 35. narozeniny. Od Barakudy sbírám klíče světa. A bylo by to od Kuby a vzkaz. Mám tě rád, chábře. Děkuju moc. Ahoj.
1: Za málo, Lado, určitě. Jako dalšího, koho tu mám, tak se ozval Sváťa.
3: Čau, tady Sváťa. Prosím tě, já bych sem chtěl nechat zahrát pro Bastardy z H4. Nebo kluci slavení narozeniny dneska, tak jediný, co pro ně můžeme udělat, tak jim pustí nějakou pěknou písničku. Jestli byste byli tak hodní a pustili jim Sbírám klíče světa od Sergeje. No a jinak všem přeju hezký den, vám do rádia taky a kluci, držte se. Čau.
1: Sváťo, čau, děkujeme moc. Vy jste se krásně shodli na písničce Sergej B. Sbírám klíče světa, typuju, že to bude Martinova oblíbená. Takže posíláme s přáníčkem od Sváti, od Lady a vlastně od Irenky, která tady psala chvíli zpátky. Posílám tam Sergeje Barakudu, klíče světa. Chlapi, užívejte a Martine, tobě ještě jednou všechno nejlepší.

0: Talk.
1: Viděl jsem jeho reakci, uh-huh. Měl nějaký rozhovor pro televizi a říkal, že ho to baví, uh-huh. Ale těžko říct, víte, jak je jedna věc, kterou říkáte do televize a do rádia, a druhá věc, co si myslíte v soukromí, a přece jenom ta věková propast je mezi náma velká. Zkoušel jsem hrát na bicí nástroje, do toho mě přihlásila mamka, když jsem chodil do 4. a 5. třídy, uh-huh. Ale měl jsem vyklepané ruce, vydržel jsem jako 2 roky. Já jsem viděl vždycky hodnotu v hudbě, hlavně v knowledge, uh-huh. Protože ty peníze, šperky, to ti můžou vzít. To můžeš projebat, to ti můžou vzít.
2: Chtěl bys být někdy v Foutu Areně?
1: Já bych si to velmi přál, ale zatím neukazuju jako výsledky, kdybych si to mohl dovolit.
2: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já doufám, že peníze.
2: Co by si s tím chtěl řešit ty?
1: Jediný důvod, proč by mě Donald Trump pozval do Bílého domu, by bylo, aby si mohl ohřát polívku na moje jméně a získat nějaké hlasy.
2: Jaký je tvůj největší rapový sen?
1: To je barák v Miami a dlouhá příjezdovka. Prostě tu největší nechutnost, co vidíš v nějakém videoklipu.
2: Asi nebylo těžký poznat, že dnešním hostem ve Spin Talku bude Sergej B. Nalaď a poslouchej Rádio Spin dneska večer v 7. Podrobnou zpovědí Sergeje tě na Rádiu Spin provede Roman Jakub.

Spin. Ladíš hudební víkend s Krištofem na Rádiu Spin. My tu dneska probíráme diskografii DJ Eviče alias Máni a co jiného si pustit než kultovní song Z tvojí čtvrti. Já si troufám říct, že tenhle track zná asi úplně každý, kdo kdy v Česku vyrůstal na rapu. Kultovní věc a zároveň i soundtrack k filmu Gimple. Přihodím k tomu ještě track Indio Eviče s názvem Bratři v Rýmu na featu Dr. Curry. Já když jsem kdysi zanevřel na Milion Plus a na čas jsem je přestal poslouchat a vrátil jsem se k tomu starému českému rapu. Tohle to přesně byla ta věc, kterou jsem si jel denodenně a cítil jsem se jak největší šery. Prostě drátový sluchátka ve starém Samsungu a tuhle písničku jsem měl ještě k tomu nahranou přes záznamník z repráku, protože jsem za boha nevěděl, jak to mám stáhnout. Co ale vím teď je, že si to užiju jako tehdy, jako za starej, když mi ještě bývává.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, tak pozor si dej, v Ostravě u Avionu přímo na výjezdu z parkoviště je hlášená nehoda. Jeden crash mi tu svítí taky při příjezdu do Písku od Vrcovic nebo v Písku na třídě, ne, to není Písek, to je most, pokud se nepletu, v třídě budovatelů, tam to bude ještě asi na hodinu. Přesunu se na dálnice, tady je na tom bídně jenom Pražský okruh, kde na 18. kilometru ve směru na D1 proběhla nehoda. A co se samotný Prahy týče, 8 minut si počkáš na Novopatský a opatrný buď v Jandově ulici, měly by to být Vysočany. Crash je hlášený i tam. Kolik doprava? Pokud ty máš nějaký jiný info o dění na silnicích, tak určitě volej číslo 210 32 30 30 nebo pošli hlasovku do naší mobilní apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Podle tebe.
1: Tuhle tu chvíli budeme hrát podle Tondy, který se mi tady dovolal chvíli zpátky. A Tondo, co to bude, to nám řekneš ty?
2: Něco od PTK, tak asi Baby a Benzo.
1: Já jenom přetlumočím ten konec zprávy, protože tam trošku vypadl signál a bylo tomu už rozumět. Každopádně Tonda to posílá všem spinnerům, kteří právě poslouchají naše rádio a hlavně těm, kteří si užívají pěkný počasí. Já to naprosto chápu, protože už se těším na odpoledne, až se půjdu projít a budu si to užívat taky. Posílám jak tobě, tak spinnerům PTK, Izomandias, Baby a Benzo. Kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak třeba připomenu, že naše apka je otevřená a můžeš mi tam poslat voiceovku se přáním.

0: sobotu 2. května, ty posloucháš Radio Spin, no a krom toho, že jsme chvíli zpátky v komunikátoru popřáli Martinovi, tak slaví narozky ještě jedna legenda, a je to legenda našeho dětství, Hurvínek, a ten slaví přesnou 100. Poprvý se totiž objevil na scéně v Plzni 2. května roku 1926, jako taková nová loutka po boku pana Spejbla. Původně tehdy ještě nikdo netušil, že z něho bude jeden z nejslavnějších českých dřevěných rošťáků. Vytvořil ho řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu a zajímavý je, že původně vůbec neměl být synem pana Spejbla, měla jít o jakousi miniaturní verzi Spejbla, ale diváci si tuto dvojici zkrátka adoptovali jako otce a syna. A od té doby Hurvínek přežil první republiku, válku, komunismus, internet, TikTok a v divadle, na gramodeskách, v televizi, ve filmech, všude prostě účinkoval. Jeho hlas se během let měnil, ačkoliv ne tak úplně, protože zní pořád stejně, ale vystřídalo se spoustu jeho mluvčích, Miloš Kiršner, pan Skupa, Martin Klásek, Ondřej Lážnovský a aktuálně Martin Trecha. A musím říct, že já jsem na Hurvínkovi byl asi rok zpátky v Brně na představení Hurvínek prodává nevěstu a bylo to skvělý. Jako fakt, užil jsem si to i jako 20-letý týpek, jsem tam prostě se smál od ucha k uchu. Možná to je tím, že to je moje dětství, těžko říct. Každopádně, pokud by si chtěl vzít třeba svoje potomky někam za nějakou kulturou, Hurvínek je určitě to pravý ořechový. Zajímavý je, že je po něm taky pojmenovaná planeta. Jo, tenhle ten týpek prostě má i stopu ve vesmíru. A mě nezbývá říct, než všechno je lepší, Hurvínku, seš velký chlap.
1: Vždyť se, Hurvajs, to jsi velký kluk.
2: Ne, vždyť já jsem jenom malý, hloupý Hurvínek.
0: Pojďme se ještě v rychlosti mrknout na počasí, to vypadá naprosto fenomenálně. Po celé České republice je průměrná teplota zhruba 18 stupňů Celsia a poleze to ještě vejš. Dnešní maxima budou kolem 25 stupňů a po celé České republice bude krásně jasno, maximálně nějaký maličkej mráček, ale to je tak všechno. Nic, co by nás rozhodilo. Tolik počasí a za chvilku už další hoďka hudebního víkendu s DJem Vičem.
3: Spin Radio.
4: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
5: Nově tu vysíláme na 985 FM.
4: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
6: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deči a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun.

0: československých scény v republice. Vodka kaviár, vodka kaviár, nalej mi to tam, sip, sip. Rádio Spin, jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Za 4 minuty máme 11 hodin, přesný čas na Rádio Spin.

0: aplikace.
1: Jak nám sdělil mysteriózní hlas tady v předělu, tak budeme hrát z apky, a to z jednoho prostého důvodu. Mně sem přišla voiceovka od Honzy a je naprosto skvělá.
2: Čau, zahraj mi tam něco veselého od 5. Jedeme s Miláčkem ELLN na zážitkovou jízdu Tatrou. Čau.
1: Já to zbožňuju, Honzo. Jako fakt tady Honza zní jako stělesnění nějakého pozitivna a dobrý nálady. Roman mi tady občas říká na spinu, že já jsem občas jako až moc pozitivní, až jako horlivě pozitivní. Ale myslím si, Romane, že pokud právě posloucháš, tak by si tady měl vzít Honzu do rádia, protože tohleto je ta pravá pozitivnost. A myslím, že kdyby tady spinaři poslouchali Honzu každý den, tak by měli úsměv od ucha k uchu. Já jsem tady vybral písničku PAT, Monika Bagárová, jmenuje se Nečekám, tak doufám, že potěším a užijte si pořádně tady ten zážitkový trip. Kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak číslo 210 32 30 30 je ti otevřený, já na něm čekám na nějaký cally, abychom měli co hrát, a nebo tu máme taky apku a můžeš poslat voiceovku stejně jako to udělal Honza.

0: Rádiu Spin.
1: Ladíš Rádio Spin s Krištofem na stráži, před náma jsou další dvě písničky od DJ Viče, týpka, který se skrz graffiti dostal v 90. k hudbě, produkci a tvorbě beatů, no a od té doby si drží silnou pozici beatmakera a track Mike Tyson od Resta, který si pustíme, je toho jasným důkazem, jako nejen ty Restovy rýmy, ale ty skreče na konci, ty samply ostatních rapperů do hooku, to je... Jak bych to řekl, báseň pro moje Krištofí ouška. Aby toho Resta nebylo málo, tak přihodím ještě track z alba Tlak, jmenuje se Nech mě bejt, kluci to vytvořili v kolaboraci a myslím si, že tenhle boom bap je přesně to, co se k dnešnímu dni stop prohodí. Hoď si volume na max a pojď si to dát se mnou. Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak pozor si dej, v Ostravě u Avionu přímo na výjezdu z parkoviště je hlášená nehoda. Crash je hlášený taky v Ústí nad Orlicí, v ulici Na Bělisku nebo v Mostě na třídě budovatelů. Přesunu se na dálnice, tady poskakuje D6 u Petrohradu, počkáš si tam asi 15 minut. A co se Prahy týče, 8 minut si počkáš na ulici Vrchlického na Smíchově, stejně tak na Ipáku, a crashe jsou pak hlášený v ulici Za elektrárnou v Holešovicích, 17. listopadu na Praze 1 nebo v ulici Generála Šiška na Kamíku. Z dopravy je to všechno. Pokud ty máš nějaký jiný info o dění na silnicích, tak volej číslo 210 32 30 30 nebo nám pošle voicovku do mobilní apky.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Skepta. No a jdeme si dát další písničku na přání. Uvidíme, koho to tady mám.
1: Tady Badu, mohla bych poprosit, jestli mi tam hodíš něco od Bobbyho Blaze. Pro mýho muže. Jsme v práci dneska, makáme, takže ať nám to líp utíká.
0: Jasně, Baru, vybrali jsme tady společně Bobbyho Blaze. Písnička se jmenuje Doleva, doprava. Posílám jak tobě, tak tvýmu chlapovi. Doufám, že se tam máte dobře a doufám, že za chvilku půjdete domů, protože to počasí je fakt skvělý. Úplně ideálka na procházku, na piknik, na cokoliv. A zároveň ideálka k tomu, abys třeba zavolal na číslo 210 32 30 30. Haha, to byl oslý můstek. A řekl si o nějakou písničku na přání, pokud budeš štít.

Byla soutěž, ve které fanoušci hlasovali, na jaký škole odehraje Taylor Swift svůj speciální koncert. No jenže ta parta těch trollů se rozhodla, že systém přechytračí a začali hromadně posílat hlasy pro Horace Mann School for the Deaf, což znamená školu pro neslyšící. Chaos trošku nastal, škola se díky masivnímu hlasování vyšplhala na první místo. Organizátoři ale usoudili, že to hlasování bylo zmanipulované, zrušili to a koncert se nakonec nekonal. No, tady by ten příběh klidně mohl končit, jo? Trollové vyhráli, ať je chaos. Jenže potom přišel takový krásný moment, kdy Taylor Swift místo toho, aby to ignorovala nebo se urazila, poslala škole dar $10,000. Partneři potom přidali zhruba 40, takže ta celková pomoc se vyšplhala asi na $50,000. Díky tomu škola nakoupila novou výbavu, udělala rekonstrukci a bylo to vlastně strašně fajn. On to není úplně ojedinělý případ, protože podobně takhle vylákali třeba Pitbulla, když dával soutěž o to, kde bude hrát, a fanoušci se nějak spikli a Pitbulla poslali do Ameriky, do nějaký úplně vesničky, která má asi 200 obyvatel stálek, nebo co to bylo. A jako Pitbull se k tomu postavil jako chlap. On tam prostě přiletěl, potom tam přijel autem, jsou z toho i fotky, odehrál koncert pro 200 lidí, popíjel tam s těma lidma, jo. Bylo to vlastně strašně fajn. Takže po naučení, pokud chceš působit chaos online, tak si dávej bacha, protože z toho může vzniknout i dobrá věc. Dobrá věc je dokonce i dnešní počasí, máme tam krásných 20 stupňů Celsia a ta teplota ještě poroste, protože denní maxima se vyšplhají až na 25 stupňů Celsia a to po celý České republice. Zároveň máme jasno, nebo skoro jasno, fakt jako minimální oblačnost, to znamená ideální den takhle být venku, takže pokud nejsi v práci, určitě někam skoč. Radio Spin. Hey, what's up, this is Jay-Z. Yo, this is Kanye West. And we are JLS. And you're listening to Spin. Hey, we're Maroon 5. It's your boy Neo. Yo, check this out, yo, this is P. Diddy. Yo, what's up, this is Usher. Yo, this is Wiley. How you doing, we're The Script, and you're listening to Spin. Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. Za 6 minut máme 12 hodin, přesný čas na Radio Spin. Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: necítím bolest, som spin, detská ratules, není mi zima, som zloba, som stále dole, milujem pouličné spin.
1: Československá scéna, Rádio Spin.

0: Čas na další písničku na přání. Chvíli zpátky se mi tady dovolal Vašek.
1: Hele, my jsme s brachou na rybách a rádi bychom od Prague Union myšlenkový pochod, pošlem to, tak nám na rybám a všem rybářům, kteří jsou u vody a trošku se nuděj.
0: Výborně, posílám vám tam Prague Union myšlenkovej pochod. My jsme se tak jako bavili, že vám ty ryby moc neberou. Hele, já si myslím, že jakmile tam prostě hodíme Praga, tuhletu klasiku, tak ty ryby ucejtí, že to je dobrá muzika a půjdou vám na háček, hej, jedna báseň. Pokud ty chceš něco zahrát, tak máme tady třeba aplikaci, která je otevřená, můžeš posílat voiceovky a já z toho můžu něco vybrat.

Spin. Ladíš Radio Spin s Krištofem Zamajkem a já se rovnou vrhnu na poslední dvojitou dávku DJ Viče, kterou s váma dneska ve svém vysílacím čase stihnu. Čeká nás DJ Vič a Zverina na trecích Blbý a blbější a Bolo by krásné. Já se přiznám, že Zverina je jméno, který znám, ale nespojím si s ním osobně nic, jako nevybavím si songy, hlas, takže já teď budu trochu překvapený a trošku se přiučím, ale těším se, protože DJ Vič to je týpek, který je takovej rapovej krejčí. On vám prostě už je značkový beat na míru a když jsem v rychlosti zčeknul tyhle ty dva beaty, tak jsem si hlavou celkem pochyboval. Takže předpokládám,

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak pozor si dej v Brně na Řečkovický ulici, hlášená je tam nehoda, stejně tak v Litoměřicích na ulici Žiletická. Přesunu se na dálnice, tady prozatím poskakuje jenom D6 u Petrohradu, tam si počkáš asi 10 minut. Co se samotný Prahy týče, tam si 10 minut počkáš na Lipský u letiště, kreše jsou pak hlášeny v ulici Za elektrárnou v Holešovicích 17. listopadu, to je Praha 1, v ulici Generála Šišky, to je na Kamíku a nově taky nákupní ulice ve Štěrboholech. Fuha, jazykolam.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusť tam něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: na tebe.
1: No a teď budeme hrát podle Ondřeje, který se mi tu chvíli zpátky dovolal, zároveň to bude poslední přání, který teďka stihnu, to znamená, že pokud budeš teď volat, tak je možný, že to vezme už Zuzka, která ti to potom dál zahraje. Každopádně, Ondro, co to bude?
2: Smeka, Strašnický Králové, prosím, nebo Králové, co to jmenuje ten track. Very nice, beautiful. Snad se dostaneš ze studia, ty nějak brzo, to taky užil, ty jo.
1: Haha, děkuji ti, já se ze studia dostanu už za chvilku, já se na to neskutečně těším, protože venku to fakt vypadá úplně úžasně. Jako úplně, Zuzka teďka přišla, vypadá, že je naprosto vyčilovaná z toho počasí, takže snad v pohodě, směje se tu na mě. Posílám ti tam Smack One, písnička se jmenuje Králové, užívej.

0: sluníčko. Pojďme to řešit tady s tímhletím. Takže, spineři, mimo éter jsme se bavili o takhle lidech tady v rádiu, kdo má jaký přehled a Zuzka mi řekla větu, že ještě velký Mára má přehled o repu. Zuzko, proč velký Mára? Proč je Mára Fudka velký Mára?
1: Mně vůbec nedošlo, že to nevíš, ale
0: nevím.
1: To bylo mega vtipný, jako jaký velký Mára a já úplně jako no, protože když tady byl ještě druhý Mára, místo kterého seš tady ty, tak se mu říkalo malej Mára a velký Mára byl automaticky Mára, který tady je přes týden a, tak, a takhle se je rozlišovali, protože byli oba Márové, ale ti posluchači podle mě to taky vědí, že vždycky říkali malej Mára, velký Mára, ale možná ne, možná jsem teď prozradila něco hodně interního a oběma Márům se omlouvám.
0: Tak dobrý, jako já jsem si jako co může znamenat velký Mára, proba, to zní fakt strašně.
1: Nezní to dobře.
0: Zní to úplně v pohodě, dobře, já to velkýmu Márovi někdy řeknu. Dobrá, Zuzko.
1: Tvůj extrémně vyděšený výraz.
0: Ne, fakt jsem to nepochopil tady tohle.
1: Tak jsem Zuzko, tě obohatila dneska.
0: Děkuju. Čím obohatíš spinery tady dneska? Máš něco připraveného nebo budeš improvizovat? Díváš se na mě jako, že budeš improvizovat?
1: Jo, ano. Hele, zatím mám tak z nějakých témat, ještě jsem se nerozhodla.
0: Chápu. Já jsem taky dneska jako řešil jsem celkem zajímavé věci, teda musím říct. Jo. Třeba Tylera Dardena, říká ti něco Tyler Darden, alias Sissy Boy Darden, alias Lord Sparnie, Matro Da Vinci, Kurt Cobain, Young Sissy Boy.
1: Ne.
0: Nic, teď vystupuje mladý kočár, rapper 2012, dejme tomu, udělal takový freestyle na webku na YouTubeko.
1: Tak to vůbec nevím.
0: Neřekne ti nic Dreamin? Dívej, počkej, co tohle?
1: Dreamin možná...
0: Říká ti to něco? Nic?
1: Ne, zatím ne.
0: Ten beat od Dekyho. Nedělej, Zuzko.
1: Možná jsem to někdy slyšela, jo?
0: No dobře, ale... budeš muset doplnit znalosti, týpek prostě teďka dělá comeback zpátky a okay. je to fakt jako prazvláštní, takže se to
1: tak
0: můžeš
1: na to
0: potom
1: mrknu.
0: Najet. Klidně, dej to tam.
1: Plus... Hodím na to očko.
0: Hoď na to očko, stejně jako my teď hodíme očko na počasíčko. Tam dohrála ta Itálie v pozadí, to mě bere tady ta Itálie. No počasí, já bych se opakoval, spineři. Hele, Zuzka teď přišla zvenku, Zuzko, jak je tam?
1: Je tam nádherně, je tam úplně, to pocitově třeba tak 25 stupňů, bych řekla.
0: Solidní věc, ono to poleze ještě nahoru, Zuzka má pravdu, 25 stupňů bude úplně nejvíc dneska a vypadá to, že po celé České republice bude ta teplota zhruba stejná. Všude sluníčko, ani mráček, možná maličký mráček, ale...
1: Ale i maličký mráčky jsou krásný, že jo?
0: Jo, něco jako malej Mára, velký Mára.
1: No, přesně.
0: Prostě velký mráček, malej mráček.
1: Oba jsou krásný.
0: Všichni i velcí, i malí jsou krásní, spíneři.
1: Ano, tak.
0: Ježiš, já se vás budu chytat za hlavu, až to budu poslouchat příště. Spíneři nic, užívejte tady zbytek dne se Zuzkou a já se loučím, slyšíme se zítra, zdár.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: hrajeme přesně podle tebe.
1: Dáváš Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, tě zdravím, máme 2.5. Svátek mají Zikmundové, takže všem Zikmundům přeju krásný slunečný nádherný den, dejte si nějaký dortík, zákusek na ten váš svátek. A prosím, pokud někdo víte, jak se Zikmundům říká zdrobněle, tak mi to napište, jelikož mě to trápí, že to nevím, potřebuju to vědět. Dneska se tu mrkneme na jednu konspirační teorii o misi Artemis 2, taky to bude hudební víkend s DJem Vičem a samozřejmě nebude chybět můj i tvůj oblíbený komunikátor, takže neváhej, volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku a já ti zahraju tvůj oblíbený track jako právě teď Honzovi, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, ahoj.
1: Super, ahoj. Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Hele, prosím tě, já bych chtěl zahrát skladbu od Dollara Prince, bude to Nikdy se nezměním. A chtěl bych to prosím tě poslat všem kamarádům, kteří jsou momentálně ve vězení, který musí hnít za hřížema. Konkrétně to bude do Jiřic, bude to pro kluky na Trešňák, pro Sekiho, pro Standu, pro Rihanu, pro Kalifu. Potom to bude na 32 pro Evžena, pro Péťu, na 31 pro Tuníka, pro Jardu, pro Jendu a prostě pro všechny kluky a tím to utíká a že to jednou skončí, kluci.
1: Dobře, tak jo, tak posíláme jim to tam a to by samozřejmě taky mě hezký den, čau.
2: Tak jo, děkuju, ahoj.

0: Spin Talk. Viděl jsem jeho reakci, měl nějaký rozhovor pro televizi a říkal, že ho to baví, ale těžko říct, víte, jak je jedna věc, kterou říkáte do televize a do rádia, a druhá věc, co si myslíte v soukromí, a přece jenom ta věková propast je mezi náma velká. Zkoušel jsem hrát na bicí nástroje, do toho mě přihlásila mamka, když jsem chodil do 4. a 5. třídy, ale měl jsem vyklepané ruce, vydržel jsem jako 2 roky. Já jsem viděl vždycky hodnotu v hudbě, hlavně v knowledge, protože ty peníze, šperky, to ti můžou vzít. To můžeš projebat, to ti můžou vzít.
1: Chtěl bys být někdy v U2 Areně?
0: Já bych si to velmi přál, ale zatím neukazuju jako výsledky, kdybych si to mohl dovolit.
1: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Já doufám, že peníze.
1: Co by si s tím chtěl řešit ty?
0: Jediný důvod, proč by mě Donald Trump pozval do Bílého domu, by bylo, aby si mohl ohřát polívku na moje jméně a získat nějaké hlasy.
1: Jaký je tvůj největší rapový sen?
0: To je barák v Miami a dlouhá příjezdovka. Prostě tu největší nechutnost, co vidíš v nějakém videoklipu.
1: Asi nebylo těžký poznat, že dnešním hostem ve Spin Talku bude Sergej B. Nalaď a poslouchej Rádio Spin dneska večer v 7. Podrobnou zpovědí Sergeje tě na Rádiu Spin provede Roman Jakub.

0: dvojitou dávku DJ Viče. Já to nebudu zdržovat, jdeme rovnou na ty dva tracky. Jako první si poslechneš track Cesta, kde máme na featu Lukase Doupa, potom ještě tam máme Rytmuse, Kaliho, Ega a to je všechno. Jo, je to všechno. Je to track o problému, který asi řeší každá známá osobnost, a to, že spoustu lidí si myslí, že tyhle slavní lidi mají tu slávu absolutně zadarmo, že mají peníze zadarmo, pozornost zadarmo, ale podle tohoto tracku a podle toho, co vím já, to tak rozhodně není. Jako druhý si poslechneš track Lítat, kde máme taky Lukase. Tento track se krásně hodí podle mě k dnešnímu počasíčku. Prostě se lehneš na terásku, dáš si k tomu nějaký dobrý jídlo, limču a opravdu všechny problémy můžeš hodit za hlavu. Tak jo, DJ Vič na Radio Spin právě teď.
1: Radio Spin, hudební víkend a DJ

0: ne. Pojď to rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D11 na 40. kilometru ve směru na Hradec Králové je nehoda osobáku. Jinak jsou dálnice čisté, regiony jsou čisté. Co se týče Prahy, tak tam je centrum průjezdné. Až na Legerku, tam je nehoda dvou aut, tak tam dávej pozor. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky a počkej si tady se mnou, protože za malou chvíli nás čeká komunikátor, takže nezapomeň volat na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku, já ti zahraju tvůj oblíbený track tady na rádiu Spin.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Rádio

0: S tebou, Zuzka, máme tedy komunikátor, to znamená, že hrajou vaše oblíbený bangry a zahrajou taky její oblíbený banger Martině.
1: Zdravím Radio Spin a chtěla bych pozdravit jednoho výjimečného muže, který určitě teď sedí u rádia a poslouchá vás. Chtěla bych mu vzkázat, že ho moc miluju a že mu přeju všechno nejlepší k jeho narozeninám, hlavně hodně zdraví, lásky a ať je pořád stejně úžasný, jako byl doteď. A ráda bych mu nechala zahrát písničku 6ix9ine s Nicki Minaj anebo cokoliv od Tupaka. Děkuju.
0: Dávám tam od Tupaka Do For Love a přidávám se ke gratulaci.

konspirační teorie, tak jsem si řekla, že vám to tady sdělím, protože mi to přijde docela fajn. Nebo fajn, to je právě ta konspirace na tom, jestli to je fajn. Jde o to, že lidi si myslí, že celá mise Artemis 2, což byla mise, kdy lidi letěli do vesmíru nejdál od Země za historii, tak lidi si myslí, že celý to bylo nahraný na green screen a pomocí AI. Že se za těch několik miliard dolarů nezaplatila ta cesta, ale filmová technika a umělá inteligence. Prosím vás, TikTok je plný různých videí, kde údajně ten green screen prosvítá, ale já si úplně nejsem jistá, že by si to tvůrci tady tohohle teda filmu v uvozovkách nepohlídali ten green screen, když už by to chtěli nafejkovat. Taky si myslím, že kdyby celá mise byla fake, tak by na tom musela spolupracovat vláda, spoustu institucí, spoustu důležitých lidí a taky si myslím, že zinscenovat celý let by bylo náročnější, než kdyby letěli ve skutečnosti. A já nevím, tak jsem viděla videa, kdy ta raketa fakt odletěla, tak nevím, jestli jako to takhle byl fake, nebo jak mohli prostě zinscenovat odlet rakety. Nerozumím tomu. Podle mě lidi už jsou jenom úplně zblblí z umělé inteligence a mají pocit, že celou misi do vesmíru vytvořila umělá inteligence, což možná vytvořila, ale já si upřímně myslím, že tahle teorie zrovna pravda není, ale tak kdo ví, že? Máme krásně modrou oblohu, máme 23 stupňů, co se týče počasí, tak dneska to vystoupá až na 25 stupňů, takže krása střídá nádheru, není co dodat, dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka. Spin Radio. Radio.

0: Jsme Rádio Spin. Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje Laco Deci a také mnoho dalších kapel. Od 15. do 17. května v Praze před Píseckou branou směrem k metru Hradčanská. Vstup zdarma. www.springfestival.fun. Rádio Spin má novou apku. Žere míň dat a její ovládání je tak easy, že to zmákne i tvoje babička. Aktualizuj nebo stahuj hned teď. Rádio Spin.
1: Je 13.56 a ty ladíš Rádio Spin.

from the bottom. Hey, they'll do anything for a dollar.

0: Posloucháš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady komunikátor a já tady mám hlasovku od Lucky, která jede do Ostravy.
1: Ahoj, zahrála bys nám prosím Vítěznej oblouk od Maniaka na cestu do Ostravy, děkuju.
0: Luci, tenhle ten track od Maniaka tu nemám, ale vybrala jsem jiný, novej, je z roku 2026, Street Dance, tak snad to bude v pohodě.

0: si doposlouchal Intentions na rádiu Spin, ale teď už se vrhneme na hudební víkend s DJem Vičem. No a pojďme rovnou na to, jako první si poslechneš track Tempo, tady máme na featu Kaliho, Separa. Upřímně k tomuto tracku já si nějak hledám cestu, ještě jsem ji úplně nenašla, bohužel, ale snad to přijde, někdy to přijde až po několikátém poslechu. Ten track je na mě moc hektický, jo, ale tak každý máme jiný názor. Jako druhý si poslechneš track Vždycky bol, tady máme Separa Spirita. Tady na tomhle tracku DJ Vič odvedl za mě hrozně kvalitní práci a ten track je úplně ideální do nějakého velkého nočního baru, do nějaké možná i haly, prostě kde extrémně dobře vyzní, úplně brutálně podle mě. A nějaký takový večírek bych strašně chtěla zažít. Tak jo, DJ Vič na rádiu Spin právě teď.
1: Radio Spin, hudební víkend a DJ

0: I see your hope. My mouth can collide with scope. And you know we the livest though. I suppose that you want us to hide it, bro. But never that, we smooth with a better rap. A clever cat that I am with a head of facts. And if you think you were ahead of that, then you sleeping on the way, but we never nap.
1: Nigga, you better make some money before you come back in this house. And don't bring no white girls in my house, nigga. When you bring them white girls, you know that.
2: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme mrknout na dálnice klasicky na D11 na 40. kilometru ve směru na Hradec Králové je nehoda auta, regiony jsou čistý, Praha, tam na Legerce je nehoda dvou aut, v ulici Holečko a potom nehoda auta a motorky, jinak centrum je průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky a počkej si, protože za chvilku nás čeká komunikátor, kde si ty můžeš volat o svůj oblíbený track a já ti ho zahraju tady na rádiu Spin.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
4: Pusť něco jiného, prosím, Spine.
5: Pojď to rozpálit. Pojď.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Reaching your bag past the fifth, I'm a leader at last. This a don you with my nonce to spit. The improves consciousness.
1: Komunikátor na rádiu Spin na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
2: Chilluješ na rádiu Spin, na majku je s tebou Zuzka, máme tady komunikátor a na drátě je s tebou Láďa, slyšíme se?
3: Ahoj, slyšíme se, zdravím.
2: Co tam dáme, pro koho to bude?
3: No já bych chtěl dát klukům do Oráčova, hlavně synovi Luciano Meren.
2: OK, dáváme to tam. Měj krásný den a tvůj syn,
3: taky.
2: Ať má taky krásný den. Snad poslouchá.
3: Děkuju, díky.
2: Není zač, čau.
3: Ahoj, ahoj.

0: Spin komisař Rep v ulicích republiky.
1: Dáváš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka a Spin komisař Rep a Nep Maty, tak ten každý úterý nasene do svý dodávky plný tajgru a štráduje si to k jednomu z vás. A tohle úterý se vydal po D6 až do Sokolova, do autodílny, kde na něj čekali dva frajeři, Honza a Vláďa. A otázka je, jestli poslouchali Radio Spin. Pojďme si poslechnout report od Vicky.
2: My jsme poslouchali pravidelně a jak jsme slyšeli, že je 40 minut od varu, tak tady kolega říkal, že přijede sem a říkám, ne, to není možný. No a najednou bum a je tady.
3: Mě by ještě zajímalo, spineři Honzo, Vláďo, co vy a Radio Spin, posloucháte pravidelně?
2: Ale posloucháme opravdu od rána do konce šichty, po cestě domů v autě, takže dá se říct, že pořád, jo. Takže posloucháme od A až do Z.
3: Dostali jste tajgry, řekněte mi ještě, na jaký z nich se těšíte nejvíc?
2: Tak určitě jsou tam nějaké novinky, které jsem ještě neměl. Třeba ty Zero vypadají dobře, ale ten černý Speed je sázka na jistotu.
1: Mám k tomu pár věcí. Zero je dobrý, ten myslím si, že nevím, jak vypadá ta plechovka, to nechci kecet, ale Zero je dobrý. Kluci jsou teda extrémně poctiví, jako jestli poslouchají Spin od rána do večera, tak shout out. Takže očividně to dopadlo dobře, získali odměnu, tak jsem zvědavá, kam Spin komisař Rep Maty zavítá tohle úterý.
0: Mám najít i tebe, bráško. Přihlaš se na program @radiospin.cz a balíček tajgrů bude třeba tvůj.
1: My se společně ještě podíváme na počasí, tam máme tak kolem 24-25 stupňů pocitově, ale mnohem víc, protože máme krásně jasno.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ladíš rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Pavel, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Super. Pavle, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Dáme tam Ektora, Emoce a Emoce.
1: Mm-hmm.
2: A dáváme to všem kýckým rybářům z Jirkova.
1: Mm-hmm.
2: A cítím to vyžádat všechny, co sem chodí na ryby, ať sem přijdou za 2 týdny a uklidíme tady ten prasečinec, co tady udělali.
1: A to je důležitý, to je důležitý uklízet.
2: To je nejdůležitější
1: ano.
2: věc.
1: Ano, to jsem ráda, takže přesně, slyšíte to všichni, musíte uklízet.
2: Musíme to tady uklidit, protože jak se chováme v přírodě, tak...
1: Je to důležitý.
2: Tak nám taky chová, že jo?
1: Já přesně tak, já s tebou souhlasím. A vy jste teďka na rybách?
2: Ano, ano, jsme na rybách.
1: A je to fajn, chytili jste už něco?
2: Ano, chytili jsme macky, uh-huh. Big mommy, jak se říká.
1: Okej, tak to je krásný, takže za 2 týdny slyšíte všichni, půjdeme, ano, ano. Ne, já ne, ale všichni
2: uklidíme
1: si tam...
2: Uklidíme celý břeh, celý Týnský přehrady.
1: Dobře, tak jo, tak já...
2: Ale ty sebou hlavně vemou pytle.
1: Tak jo, takže pytle za 2 týdny, okej. Okay. Hele, dávám ti tam Ektora a užijte si zbytek dne.
2: A je to samozřejmě i pro vás a hezký užitej den všem.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: cesta. Tento trik je trochu bio-eko, ale opravdu navážno, je o tom, že planetě bereme víc, než bychom měli, a prostě ta ekologická situace není dobrá. Jako druhý si poslechneš trik Konec básníků v Čechách. Cituju, seru na tvůj half playback, zkuste jenom pa-ra-ra-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa. Já to miluju, co dodat více k tomuto masterpiece DJ Ivič na Rádiu Spin právě teď.
1: Rádio Spin, hudební víkend a DJ Ivič.

0: Yes, díky. Top.
1: Pusť něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé. Nejvíc rapu v rapu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D11 na 40. kilometru ve směru na Hradec je stále nehoda osobáku. Regiony jsou čisté, v Praze na Legerci nehoda dvou aut v ulici Holečko a potom nehoda auta a motorky. Jinak centrum je průjezdné, to je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky a počkej si, protože za chvíli nás čeká poslední společný komunikátor v mém vysílacím čase, tak si brnkni nebo nahraj hlasovku a já ti zahraju tvůj oblíbený track tady na Rádiu Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Rádio Spin.
2: Just please.
3: Yeah.
2: Yeah. Swag.

0: aplikace. Právě teď dohrál Bruno Mars a Cardi B tady na rádiu Spin a my se jdeme vrhnout na komunikátor a hlasovku od vlády.
1: Tak jo, ahoj, Spináci, tady Váďa z Voltu, nechám vám zahrát, že tak krásně, Sergej B, Směj se teď a taky pro Adelku K. Takže a to je všechno, hezký den, mějte se, Židi.
0: A to je všechno, hezký den a to je heslo dnešního dne, mně se to hrozně líbí. Dávám tam směj se teď, Sergej Barakuda.
2: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šnersak, tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

0: Dáváš Rádio Spin na Majku, je s tebou Zuzka, už nedlouho, protože se nám blíží čtvrtá hodina, to znamená konec mýho vysílání, ale to nevadí, protože tady mám klasicky Matyho. Ahoj Maty.
1: Čau, čau.
0: Jak si užíváš dnešní krásný letní den, skoro letní, co to melu, letní,
1: jarní. No ne, je skoro úplně letní, jako, no. Já jsem ani nečekal, jak bude dneska krásně, včera bylo suprově, teda, ale dneska to je fakt úplně léto.
0: Je to super. Hele, probíhá Majáles, vyšlo jim na to krásný počasí.
1: No to jo, teda.
0: Byl jsi někdy na Majálesu?
1: Hele, já jsem nikdy nebyl na Majálesu.
0: Já taky ne, dobrý, takže si podáme ruce. Každopádně Majáles ovládá rap za mě a Buka alias Viktor Sheen, nebo obráceně, tam dropl Všecko živě, Strach a všecko z nového alba.
1: Jo. Vystoupil tam ve 12 v poledne, protože je to začínající rapper, že jo, tak musí vyžrat ty první časy.
0: Yes.
1: Ale za mě úplně geniální jako tak od organizátorů, protože už jim tam ve 12 přišli lidi a ty lidi tam zůstanou, že jo?
0: Měl prej full house a že to nikdy nebylo v poledne a mně to přijde. Mně se líbí ty videa z toho strašně.
1: Jo, kompletně jako ty shows tam vypadají úplně šíleně, vypadá to tam jak na nějakém Woodstocku.
0: Yes.
1: Jako pecka a hele, jako dobrý kšeft, jako podle mě.
0: Já si myslím, že úplně banger. Hlavně ještě Izo tam hrál, že jo, a ten tam vůbec neměl být, prostě.
1: Ten tam neměl být, no.
0: Takže příští rok jdeme na Majáles.
1: Skočíme tam.
0: Máme, co se týče počasí, máme krásně teplo na tričko, opravdu letní teploty, protože teplota je kolem 25 stupňů, pocitově určitě víc, no a zítra ta teplota vystoupá až na 27 stupňů, což je úplně crazy a konečně máme krásně a já doufám, že vy se taky budeme mít krásně společně s Matem a potom i po zbytek dne a zítra se slyšíme klasicky od 1 do 4, čau.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

klesáme hladce, se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: vítr, mířím, bang, easy, práce, díky všem.
1: Jo, býval jsem mámin hodný spin.
2: Československá scéna, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, na Majku už teď naběhnulo mate, takže to znamená jediný, čeká nás komunikátorová jízda, a to až do 4, respektive do 7, od 4 do 7, yes. Podřešíme Rap News, taky nástupce Kanyeho, taky zavajbíme na hudební víkend, který je tentokrát s DJem Vichem, no a pustíme se taky klasicky něco na přání od tebe. Tímto taky rovnou odpalíme, já už tady mám na drátě Baru, čau.
2: Ahoj.
1: Tak co, hele, slunko svítí, je krásně. Jaký byl den?
2: Dneska byl pracovní den.
1: OK. A po práci plánuješ ještě něco?
2: Jo, plánujeme se projít s mužem.
1: Taková prostě pohodička. Sobotní. Krása, hele, vybrali jsme písničku Mary Jane, komu to pošlem?
2: To všem spinnerům, tobě do rádia a mému muži, který vedle poslouchá a
1: čeká, přijdu. OK, tak si užijte dnešní den, posílám vám to tam a Mary Jane na Radio Spin.
0: Radíš Radio Spin? A komunikátor s Matým.

0: Spin Talk.
1: Viděl jsem jeho reakci, uh-huh. Měl nějaký rozhovor pro televizi a říkal, že ho to baví, uh-huh. Ale těžko říct, víte, jak je jedna věc, kterou říkáte do televize a do rádia, a druhá věc, co si myslíte v soukromí, a přece jenom ta věková propast je mezi náma velká. Zkoušel jsem hrát na bicí nástroje, do toho mě přihlásila mamka, když jsem chodil do 4. a 5. třídy, uh-huh. Ale měl jsem vyklepané ruce, vydržel jsem jako 2 roky. Já jsem viděl vždycky hodnotu v hudbě, hlavně v knowledge, uh-huh. Protože ty peníze, šperky, to ti můžou vzít. To můžeš projebat, to ti můžou vzít.
2: Chtěl bys být někdy v O2 Areně?
1: Já bych si to velmi přál, ale zatím neukazuju jako výsledky, kdybych si to mohl dovolit.
2: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já doufám, že peníze.
2: Co by si s tím chtěl řešit ty?
1: Jediný důvod, proč by mě Donald Trump pozval do Bílého domu, by bylo, aby si mohl ohřát polívku na moje jméně a získat nějaké hlasy.
2: Jaký je tvůj největší rapovej sen?
1: To je barák v Miami a dlouhá příjezdovka. Prostě tu největší nechutnost, co vidíš v nějakém videoklipu.
2: Asi nebylo těžký poznat, že dnešním hostem ve Spin Talku bude Sergej B. Nalaď a poslouchej Rádio Spin dneska večer v 7. Podrobnou zpovědí Sergeje tě na Rádiu Spin provede Roman Jakub.

0: Posloucháš Radio Spen, na majku je Mate a mám pro tebe už tady dvojitou dávku DJ Viče na hudebním víkendu. Nejdřív ti pustím I'm Coming Home, což je z desky Human Rights z roku 2010, kterou má celou ve spolupráci s raperem Hyde FM. Tohle je takovej hidden jam, ta deska má extrémně malý čísla, ani jsem o ní vlastně doposud neslyšel, ale přijde mi vlastně celkem fajn, takovej pohodovej, nenáročný hip-hop. To platí i pro track Somebody Else, který taky najdeš na tomhletom albu, jde z toho taková feel good energie, vlastně takový, je to takový letní, vyčilovaný, mě to upřímně docela dost baví, jen nechápu, proč na ten projekt tak zapad. Za mě je to kvalita, takže z toho ti pustím I'm Coming Home a Somebody Else už teď na Radio Spin.
1: Radio Spin, hudební víkend a DJ Fish.

dvojitá dávka tracků, na který budou mít tvoje uši vždycky chuť. Hudební víkend a DJ Vitch. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice jsou clear, akorát je trojka a lehce hustší Uvotic. Regiony jsou relativně taky průjezdný, takže se přesuneme rovnou do Práglu. Tam je to momentálně taky krásně čistý, hustší je to akorát na Bělohorský u Ladronky. Je tam bouračka, takže se nám dej určitě pozor, jinak je to ale zatím k dopravě všechno, ale ty stay tuned, protože za chvilku je tady track na přání a pak taky klasický rap news před pátou, tak určitě buď tu se mnou, lať Radio Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, s tebou je tady Maty a taky Slim. Čau, kámo.
2: Jo, sa, bráško.
1: Tak co, kámo, jak jde sobota?
2: Ale sobota jde dobře, už jsem trošku spálený, takže dobrý.
1: Aha, OK. Nebudem se ptát radši jak, každopádně, ale vybrali jsme písničku od Travisa s Drakem, si komu od, komu to pošlem?
2: Ale posílám to svýmu kámošovi Standovi do vězení, sedí na oddíle 24, takže všichni free Standa.
1: OK, free Standa, kámo, posíláme mu to a ty si užij ještě zbytek neděle, soboty.
2: Dík, ty taky.
1: Yes, kámo, měj se, čus.
2: Čus.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty, tobě dohrál 50 Cent a protože za chvilku bude 5, tak jsou tady taky Rap News. Dneska to je o možném nástupci Kanyeho, který není nikdo jiný než jeho dcera Northwest. Ty je teprve 12 a už nosí chainy a swaguje úplně všechno, co má na sockách. Ona si sama produkuje hudbu, no a tenhle pátek vydala svoje debutový EP, nesoucí název North Forever. Cover je nápis toho názvu v takovém metalovém fontu na černém pozadí. Nechala si k tomu udělat taky chain, který vypadá přesně jako ten název. Celkově tam má 6 tracků, hodně tam sampluje právě metalové písničky, kytary nebo bicí. Zároveň je to ale produkcí hodně new wave, vlastně mi to s těma vokálama připomíná trochu Playboye Cartyho, kdyby ale poslouchal K-pop. Za poslech to každopádně stojí, je to vlastně docela experimentální a já to cením, asi to na repeat úplně poslouchat nebudu, není to úplně můj taste nebo šálek kávy, ale fakt to cením. A jestli je tohle nástupce Kanyeho Westa, hele, já si možná říkám, že pro tu generaci alfa možná fakt jo. Taky čekneme počasí, venku je právě 24 stupňů, je tam úplně nádherně slunečno. K večeru to ještě spadne na 15, přes noc čekej nejnižší teploty 11 a zítra ráno čekej teploty kolem 15 stupňů a mělo by být velmi podobně, jako je dneska. S tebou je Maty a ty posloucháš Radio Spin.
1: Spin Radio.

0: aplikace. Dáváš Radio Spin, s tebou je tady Maty a protože je tady další hodinka, tak si dáme další track na přání, který už mi poslal do mobilní aplikace Pankáč.
1: Čau Maty, zdravíme všechny spinnery, poprosíme něco zahrát od Cyprazil na zahrádku, děkujeme.
0: OK, tak na zahrádku a něco od Cyprazil do toho hezkýho počasí, já si myslím, že Hits from the Bong bodnou úplně všemu.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Matým.

0: Hudební víkend na rádiu Spin.
1: Posloucháš Radio Spin, taky hudební víkend. Na mikro je Maty a mám pro tebe další dvojitou nálož DJ Viče. Začneme s trackem Pevně na zemi. Tady se sešli na mikro třeba Rest, Erikan a taky Strapo. Tohle je pomalejší, takový melancholičtější. Refrén mi tady přijde hodně fajn, ten zpívaný projev je takovej prostě docela fajn, krásně pak se to zboří třeba Restovou slokou, který vždycky doručí skvělej pár písničky, tady to není výjimkou, tady mu to opět sedlo jako všem, protože tohle je povedený track. Potom ti pustím track Denně, kde si zarepovali LA4, Separ nebo třeba Martin Svátek. Tohle je o lifestylu, o tom, co děláš každý den, nejen na streetu, každý to tady bere tak nějak ze svojí perspektivy. K tomu Vičův beat, který je za mě celkem OK, má to prostě ten 2014 vibe, je to takový boombapovější, ale trochu jinak, ale není to špatný, takže Pevně na zemi a Denně už teď na Radio Spin.
0: Radio Spin, hudební víkend a

0: Čistá dávka tracků, na který budou mít tvoje uši vždycky chuť. Hudební víkend a DJ Witch. Radio Spin.
1: Denně. Ready, man?

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pohled na dálnice mě dělá radostným, protože jsou krásně čistý, akorát D1, tak tam je u Brna, respektive na sjezdu u Brna jich, tak je tam crash, tak bacha. Regiony jsou taky chill, v Liberci každopádně stojí Zhořelecká, jinak se můžeme asi rovnou přesunout do Prahy, tam popojíždí klasicky Vinohradská u muzea, taky Wilsonka v centru Ječná a pustí je taky Bělorská u Ladronu, a je tam hlášený pořád crash, tak se tam dej určitě bacha. Doprava dan, ty ale stay in, protože nás ještě čeká track na přání a taky se pobavíme o Oscarech a umělý inteligenci, protože se mění pravidla hry.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Ty posloucháš rádio Spin, s tebou je tady taky Matej a mám tady další track na přání, o který se mi už dovolal Jirka, který ho mám na drátě. Čus.
2: Čau.
1: Hele, kámo, ty jsi říkal, že zítra tě čekají závody a nejsou to nějaký obyčejný závody, jsou totiž závody v hasičství, nebo jak se to jmenuje vlastně?
2: No, je to takzvaně po americku fire sport, takže jakože je to hasičský sport. Tím, že jsou tam různé disciplíny, ale nejvíc rozšiřuje požární útok.
1: OK, takže tě čeká požární útok zítra.
2: Jo.
1: Co to obnáší všechno?
2: No, tak je tam maximálně, tam musí být 7 lidí, takže takzvaně, jak my říkáme, jeden lítá do kádě, jeden spojuje savice, druhý dělá mašinu, jeden dělá Bčka, to je druhý nejhlavnější člověk, pak je rozdělovač neboli trojak, no a pak jsou proudáři, jak ti to hlavně zakončou, že?
1: Ty jo, tak to je hustý, já už jsem se s tom skoro ztratil, ty jo, kolik toho je. Hustý, takže to tě čeká zítra.
2: No, mě zítra čeká lítání do vody, takže košař.
1: Aha, hele, vybrali jsme k tomu track od Ektora, jednou to budeme mít. Kam to pošlem?
2: Tak hlavně to bude pro mý rodiče, pak to bude pro kluky z hasiče a asi tak pro tebe a pro všechny ostatní.
1: Tak jo, kámo, děkuju moc, já ti přeju, ať to zítra vyhrajete, ať se vám daří, ať to užijete a posílám ti tam Ektora.
2: Díky.
1: Měj se, čus.

0: Právě ladíš Radio Spin, na majku je Maty. Už jsem ti tady slíbil, že rozeberem Oscary a taky AI, protože se mění pravidla. Americká akademie filmového umění a věd totiž oznámila, že herci a scénáře vytvořený umělou inteligencí nemůžou získat žádný Oscar. AI si ale se nezakazuje, ale úplně může se to používat jako doplněk, ale čistě vytvořená věc nebo herec prostě u Oscarů neprojde. Já si osobně myslím, že je to dobře, protože je to přece jenom ocenění za určitý výkon, za emoci, za lidskou píli nebo pot a krev, což žádný herec vytvořený umělou inteligencí prostě nemá. Je jenom naprogramovaný, aby dělal to, co má, a přesně v tom si myslím, že je ten rozdíl. Obecně si ale myslím, že AI je vlastně budoucnost a že dřív nebo později AI filmy prostě nahradí ty skutečný, protože v porovnání s nákladama prostě film, kde musíš platit herce, kaskadéry, místo, produkci, kostýmy, kulisy a prostě úplně všechno, tak proti umělý inteligenci, která ti tohle udělá vlastně zadarmo, tak není to vůbec žádnej soupeř, ale uvidíme, třeba nás AI jednou zotročí, třeba se toho zbavíme, ale kdo ví, upřímně myslím, že tady ještě budeme nějakou chvilku a tohle to se dozvíme podle mě třeba do dekády, třeba nás jako zotročí třeba za 5 let, to si myslím, že by možná taky bylo reálný s tím rychlým pokrokem, ale kdo ví. Taky čekneme počasí, venku je právě 23 stupňů, je úplně nádherně slunečno, ještě to k večeru spadne na 15, přes noc bude nejnižší teplota 11 a zítra ráno čekej teploty taky kolem 15. S tebou je Maty a ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Spring Festival je opět tu. Ochutnejte ta nejlepší vína od moravských, rakouských, německých i francouzských vinařů. Vychutnejte si čerstvé ryby a mořské plody, grilované stejky, skvělé sýry i sušené seráno. Zahraje

musíš se naučit jednat v klidu. I když si pod tlakem, největší nepřítel sedí ve tvý hlavě, nečeká za rohem. A jestli nevidíš svý štěstí, nenajdeš ho za sousedovým plotem. A jestli ho tam hledáš, tak musíš bejt asi.

0: Je 17.56 a to je přesný čas na Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc repu. Rap.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: One line flows, yeah, I got some of those.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe, ty dáváš rádio Spin, my společně, tady už nás čeká poslední komunikátorová hodina, s tebou je Maty a já už tady mám na drátě KF-ku, what's up?
2: Wow, čau kámo, hele, prosím tě, chtěl bych zahrát narozeninovou skladbu pro mýho chábra na H4 Martina. Tak byla by to písnička od Michailova Čokly.
1: OK, kámo, a máš to mít? Ty jsi to takhle krásně už řekl dopředu, ještě něco, co bys chtěl říct?
2: No, chtěl bych říct, že ho mám moc rád a že je to můj chábr na život a na smrt.
1: Tak to je nádherná zpráva, já doufám, že poslouchá a posíláme mu tam tuhle tu skladbu a vy si užijete zbytek dne. Dávám to tam.
2: Jasný, taky díky, čau.
0: Ladíš Radio Spin na

0: Talk.
1: Viděl jsem jeho reakci, měl nějaký rozhovor pro televizi a říkal, že ho to baví, ale těžko říct, víte, jak je jedna věc, kterou říkáte do televize a do rádia, a druhá věc, co si myslíte v soukromí, a přece jenom ta věková propast je mezi náma velká. Zkoušel jsem hrát na bicí nástroje, do toho mě přihlásila mamka, když jsem chodil do 4. a 5. třídy, ale měl jsem vyklepané ruce, vydržel jsem jako 2 roky. Já jsem viděl vždycky hodnotu v hudbě, hlavně v knowledge, protože ty peníze, šperky, to ti můžou vzít. To můžeš projebat, to ti můžou vzít.
2: Chtěl bys být někdy v Outdooraně?
1: Já bych si to velmi přál, ale zatím neukazuju jako výsledky, kdybych si to mohl dovolit.
2: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já doufám, že peníze.
2: Co by si s ním chtěl řešit ty?
1: Jediný důvod, proč by mě Donald Trump pozval do Bílého domu, by bylo, aby si mohl ohřát polívku na moje jméně a získat nějaké hlasy.
2: Jaký je tvůj největší rapovej sen?
1: To je barák v Miami a dlouhá příjezdovka. Prostě tu největší nechutnost, co vidíš v nějakém videoklipu.
2: Asi nebylo těžký poznat, že dnešním hostem ve Spin Talku bude Sergej B. Nalaď a poslouchej Rádio Spin dneska večer v 7. Podrobnou zpovědí Sergeje tě na Rádiu Spin provede Roman Jakub.

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin, Maty here, mám tady další a dneska poslední hudební víkend, kde si zahrajeme klasicky Máňu DJ Viče. Zahrajeme si dva tracky, tentokrát z PSH, nejdřív jako Jet. Baví mě tady ta analogická syn, nebo analogová spíš synthlinka. Zní to celkově hodně oldschoolově, až skoro tak jako osmdesátkově. Tohle je klasická rapovka, takže beat jede na loop a je tady prostě hlavně prostor na liriku. Hele, za mě fajn beat a fajn PSH, takže mě to baví, stejně jako další track, který je opět s PSHčkama, ale taky s Maniakem. Jmenuje se to Problems, tohle je takový emotivní, o problémech, o zlomených křídlech a prostě o té nouzi, ve který když jsi, tak se ti zdá, že neexistuje žádný východisko. Tohle jsou Problems a ještě před nima Jako Jet na Radio Spin.
0: Radio Spin, hudební víkend a DJ Fish.

tolik problémů, že nemám vlastně žádnej. Zažil jsem u letu víc, než zažil pilot. Každý rok mi říkají, že to všechno spadne, ale já pořád letím a žiju si svůj.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, dálnice svítí na Google Maps zeleně, takže nádhera, regiony jsou taky chill, takže se můžeme přesunout rovnou na Prahu. Ještě teda tady koukám, že u Brna je teda crash v ulici Poříčí, takže tam se tady určitě bacha, ale teď už ta slíbená Praha, tam se bouralo zase v centru v Legerce, ta je taky zasekaná, stejně jako Ječná a taky Vilzonka u muzea. Hustší je momentálně taky Plzeňská v centru a taky Bělohorská u Ladronky. Je lehce hustší. To je ale k dopravě pro dnešek všechno. My si teď dáme ještě poslední track na přání a taky probereme českou klasiku, která slaví 100 let a ty můžeš hádat, co to bude. Radio Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210, 32, 30, 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Jo, jo, dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a já už tady mám svůj dnešní poslední trik na přání, který zahraju pro Kikise, který je tady se mnou na drátě. What's up?
2: Čus, čus, čus.
1: Tak co, kámo, ty jsi říkal, že jsi dneska byl na výletě na Kašperku. Tak co, tě, co tě zaujalo a co tě třeba vůbec nezaujalo?
2: Tak, no nezaujal mě moc ten kopec.
1: OK.
2: A vlastně nic, no, normální hrát.
1: Normální hrát, prostě klasika. Hele, každopádně bylo hezky, tak to jsi aspoň užil, ne? Když bylo takhle krásně.
2: Jo.
1: Jo.
2: Bylo vedro, bylo pěkně.
1: Bylo vedro, bylo pěkně. Doufám, že tam furt je, až se dostanu teď ven, tyjo, tak doufám, že tam bude furt takhle hezky. Anyways, vybrali jsme písničku od Eminema Just Lose It. Kam to pošlem?
2: Bráchovi.
1: Bráchovi. Tak jo, posíláme to Bráchovi taky tobě. Užij si ještě zbytek soboty a ladím to tam, G.
2: Jo,

0: Musím běžet, Hector, ty ladíš Radio Spin, na majku je Maty a protože už za chvilku bude 7, tak budeme pomalu končit. Zase to bylo dneska mega najetý, mega moc díky za všechny voiceovky a taky za vaše koly. Každopádně, na závěr ještě k Česku. Dneska totiž jedna totální klasika, ikona, slaví 100 let. No a není to nikdo jiný než Hurvínek. Tenhle ten bolér na scénu, tak ten se dostal na scénu 2. května 1926 a to v divadle v Plzni. Zajímavý celkem je, že Loutka dlouho neměla jméno, no a v zákulisí herci přezdívali kvůli debilnímu výrazu Skurvínek. A to už bylo jenom krůček od toho, aby se vzniknul samozřejmě náš Hurvínek. Čavo má prostě gangsta auru a my posíláme prob za 100 let na scéně. Podíváme se ještě na počasí. Venku je právě 20 stupňů, furt je tam krásně, tak jestli můžeš, určitě vyraz ven. K večeru to ještě spadne na 15 stupňů, přes noc bude nejnižší teplota 11 a zítra ráno čekej taky teploty kolem 15 a mělo by být velmi podobně jako dneska, ne-li líp. S tebou tady byl celou dobu Maty, ty posloucháš Radio Spin a já se s tebou slyším zase zítra, tak čau. Spin Radio.
1: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s DABou. Musíš nás jen poslouchat. Můžeš nás i sledovat. Jsme na sociálních sítích. Na Instagramu, Facebooku i TikToku. Sleduj Spin Radio a buď s náma. Protože my jsme s tebou. Dej follow Spin Radio.
0: Za 7 minut je 7 a ty ladíš Radio Spin.

0: Spin Talk.
1: Viděl jsem jeho reakci, uh-huh. Měl nějaký rozhovor pro televizi a říkal, že ho to baví, uh-huh. Ale těžko říct, víte, jak je jedna věc, kterou říkáte do televize a do rádia, a druhá věc, co si myslíte v soukromí, a přece jenom ta věková propast je mezi náma velká. Zkoušel jsem hrát na bicí nástroje, do toho mě přihlásila mamka, když jsem chodil do 4. a 5. třídy, uh-huh. Ale měl jsem vyklepané ruce, vydržel jsem jako 2 roky. Já jsem viděl vždycky hodnotu v hudbě, hlavně v knowledge, uh-huh. No, protože ty peníze, šperky, to ti můžou vzít, to můžeš projebat, to ti můžou vzít.
2: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
1: Já doufám, že peníze.
2: Co by si s tím chtěl řešit ty?
1: Jediný důvod, proč mě Donald Trump pozval do Bílého domu, by bylo, aby si mohl ohřát polívku na moje jméně a získat nějaké hlasy.
2: Jaký je tvůj největší rapový sen?
1: To je barák v Miami a dlouhá příjezdovka. Prostě tu největší nechutnost, co vidíš v nějakém videoklipu. Spin
2: Talk. Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Talk rádia Spin, nejen o rapu. Dneska to bude hlavně o rapu. Pozvání přijal synek z Ostravy, Sergej B. Ten v pátek 14. listopadu pokřtí desku 713 až na věky v Ostravě v prostoru Dolních Vítkovicích Brick House a o pár dní později vystoupí i v Praze. Sergej, vítej na Spinu.
1: Zdár, děkuji za pozvání.
2: Tak začneme občansky odpovědně. Na začátku října byly volby. Byl jsi volit?
1: Ne.
2: Ne?
1: Nebyl jsem volit.
2: Proč jsi nebyl volit?
1: Protože... Protože já jsem byl volit předchozí roky. Uh-huh. A pak... No já jsem začal číst více literatury a došlo mi, že levice, pravice, prostě rozděl a panuj. Uh-huh.
2: Že... Nedává ti to smysl?
1: Ne, nedává mi to smysl, jsem více konzervativní, uh-huh. A mám více k názorům, co mají motoristé sobě, uh-huh. Ale stejně neangažuji se do politiky a nebyl jsem zvolit, nevyšlo mi to časově a nepřikládal jsem tomu takovou důležitost tenhle rok, takže uh-huh. Sorry, jestli se to někoho dotklo, ale prostě přijde mi, že je to kolotoč, který se opakuje a šikovní lidé se budou mít dobře za každého režimu a ve finále je mi úplně jedno, kdo bude ve vládě, mm-hmm. Protože nemáme tu nějaký těžký komunismus a takhle, takže tolik volbám.
2: Jasně. Přijde podle tebe doba, kdy se nějaký český rapper třeba pokusí vstoupit aktivně do politiky?
1: Určitě. Já si myslím, že se to bude týkat hlavně takových těch neuznalých, neúspěšných rapperů, kterým se nepovedl dostat se na tu A pozici.
2: Jasně.
1: Ačkovou pozici, tak se budou snažit hledat si cestu jinde, konkrétně v politice. No, pokud frajer má charisma, tak může uspět. A takhle. Já osobně, kdybych neuspěl na polirepu, tak se snažím najít něco kreativního. Filmařina, fotografie, jo, zvukařina, ale politika, to...
2: Jdeme o tebe.
1: To je velký oříšek, podle mě.
2: Pojďme k muzice. Jedním z tvojich aktuálně úspěšných singlů je Ostrava, vycházející z Nohavicovy Ostravy. Co na tenhle single říkal Nohavica, jestli ho slyšel?
1: Viděl jsem jeho reakci, uh-huh. Měl nějaký rozhovor pro televizi a říkal, že ho to baví. Uh-huh. Ale těžko říct, víte, jak je jedna věc, kterou říkáte do televize a do rádia a druhá věc, co si myslíte v soukromí a přece jenom ta věková propast je mezi náma velká, uh-huh. A jestli si v osobním životě myslí, že to je sračka, tak mu to vůbec nemám jako za zlé, protože jasně. Přece jenom pocházíme z jinačí kultury, vyrůstali jsme v jinačí době, takže jestli se mu to doopravdy líbí nebo ne, to pro mě furt zůstane tajemstvím. Uh-huh. Každopádně já tím trackem, vlastně tím, že jsem ho vysamploval, tak vlastně odkazuju tu jeho legendu, aby žila nadále. Uh-huh. Vlastně, což samplování dělá.
2: Jasně, to určitě. Co pro tebe znamená Nohavica jako člověk, když jsme takhle jako na začátku té Ostravy? Je to pro tebe patriot ostravský? Nebo je to třeba pro tebe nějaká vzpomínka na dětství, kdy jsi ho prospěval u táboráku?
1: Jo, moji prarodiče milovali Nohavicu.

0: konkrétní děda, jo, když si vezmu do roboty černé boty, to vyhrávalo furt. A je to patriot pro Ostravu a vlastně dal Ostravu na mapu. Vlastně on vykresloval ve svých písních a lirice to, jaká Ostrava je, černá, uhelnatá, prostě se srdcem na pravém místě, a to takhle vnímám toho člověka, jako prvního člověka, který krásně vykresloval vlastně Ostravu.
1: Jak vidíš Ostravu teďka ty v roce 2025? V čem je jiná od té nohavicové Ostravy?
0: Pane, jo, jsme hodně popředu. Hmm. Už nejsme to město, kolem kterého se zmítaly ty mýty o chudobě, kriminalitě a podobně. Jasně, furt tam jako převládají, nebo jsou tam chudší části a je tam kriminalita, ale je to velký posun v posledních 20 letech oproti tomu, kde jsme byli a kde jsme teď. Jo, vznikají nové městské části. Město každoročně ušetří desítky milionů, které potom investuje do věcí, jako je, nevím, nová operní hala, jo, nová univerzita, jakože Ostrava, nenapadá mě jinačí město v České republice, které by zaznamenalo takový progres za posledních x roků, jako právě Ostrava. Je to tam krásné, jako po všech stránkách, a jsem rád, že tam můžu žít, a troufl bych si říct, že jestli to půjde takovým tempem a jestli tam RT Torax postaví ten slibovaný mrakodrap, tak budeme za chvíli hlavní město České republiky.
1: Dokážeš si představit, že bys žil někde jinde než v Ostravě?
0: Představit si dokážu spoustu věcí. ale vždycky chci, aby to byl můj primární domov. Jo, Ostrava. Nedokážu a nemyslím si, že je dobré, když má člověk někde ten svůj rybník, tak aby zbalil všechny věci a šel bydlet na druhou stranu planety, pokud teda nemá nějaký průser, před kterým utíká. Takže Ostrava bude vždycky primární domov. Ať už budu mít ten sekundární jinde, tak vždycky Ostrava.
1: Mm-hmm. A když tady zazněl ten nohavice, já to na něm nechci jako nějak už dál točit, ale napadlo mě, hraješ na nějaký hudební nástroj? Hrál jsi někdy na nějaký hudební nástroj?
0: Zkoušel jsem hrát na bicí nástroje, do toho mě přihlásila mamka, když jsem chodil do 4. a 5. třídy, ale měl jsem vyklepané ruce. Vydržel jsem jako 2 roky a i přes ty 2 roky tam, kde ostatní děti jako už byli pokročilí, tak já jsem furt pokulhával se základy, protože jsem prostě držet ty paličky a hrát na bicí, to je strašně těžká disciplína, a jestli to člověk neopakuje, nemá tu bicí soupravu doma, jestli netrénuje každý den, tak je ztracený, takže hrál jsem na bicí nástroje.
1: A nějaký formální hudební vzdělání máš nebo nemáš?
0: Nemám.
1: Nemáš, vůbec. Nemáš. Myslíš, že je potřeba k tomu, aby člověk byl dobrý rapér a úspěšný rapér, aby za sebou měl nějaký umělecký vzdělání?
0: Ne, dneska nepotřebuješ vědět ani základy hudební teorie. Prostě máš gír a zkoušíš, potřebuješ mít sluch. No. Vzdělání je jedna věc, ale může být vzdělaný jak chceš, ale jestli nemáš sluch, tak to nebude žádná hitparáda, doslova. Ale jako rapový producent a rapper nepotřebuješ hudební vzdělání. A jestli umíš, chápeš a rozumíš hudební teorii aspoň trochu, tak je to jedině výhoda, ale nepovinnost.
1: OK. Ty jsi tady ve Spintalku u mě úplně poprvé, tak bych se rád vrátil asi úplně i na začátek. Co tebe formovalo za muziku, když jsi byl mladý? Co jsi poslouchal?
0: Hip-hop, rap, R&B, tohle. Potom mě formovala samozřejmě, ne že bych ji vyhledával, ale věci jako Daft Punk, Eiffel 65.
1: Jasně.
0: Jo, protože to hrálo tehdy všude na rádiu a konkrétně třeba Eiffel a Daft Punk se mi strašně líbilo. Líbilo se mi, jak používají autotune v té době, nebo vocoder. Líbily se mi ty produkce. Tehdy jsem nevěděl, že se jedná o samplování třeba z hlediska Daft Punku. Jo, takže ty mě nepřímo formovali. A pak jako přímo, co jsem vyhledával, tak byl ten rap a hip-hop, s tím, že jsem vlastně začal od New Yorku, přesunul se k LA a ve 14 už měl najetý jich, o kterém vlastně nebylo tehda moc informací. Jenom na internetu a na YouTube, co si pamatuju, tak to jsem vyhledával na vlastní pěst. Jinak ono, média jako B-barák, jižanský rap strašně hatili. No. Ale já jsem v tom dokázal najít tu krásu.
1: A nějaká česká scéna? Nějaký český interpreti, který by tě formovali, když jsi byl mladý kluk? Určitě tam něco takového muselo být?
0: Jo, to bylo Rhyme Street Squad, jo, DBS, Chang, Finny, to byly i věci, tehdy byla stránka, myslím checkhiphop.cz, jmenovalo se to úplně nějak tak basic, a tam byly tracky od Biosquad, Divoký západ, později Druhá jakost, plno undergroundových i v uvozovkách mainstreamových rapperů v té době, ten Gypsyho Crew, jak se jmenovala, pamatuješ si? Ta rapová Gypsyho Crew. Tak ta Syndrom Snob. Syndrom Snob, ano.
1: Okay.
0: Tak všechny takové věci jsem měl nastahované v MP3-kách a poslouchal jsem je, ale to už odval vítr.
1: Odval to vítr? Nevrací se k tomu nikdy? Ani v nějaký nostalgii třeba?
0: Ano, ale... Nemám ty konkrétní věci, měl jsem paměťové média, kde jsem ty věci měl zaznamenané. Teď už se to ztratilo a některé věci jsou nedohledatelné, které si pamatuju já.
1: Některé věci se nedají ani dohledat, najít, ani dát třeba do vysílání, protože už nejsou.
0: Ano.
1: Co posloucháš třeba teďka, když netvoříš muziku, když neposloucháš svou muziku, když si otevřeš třeba svůj playlist, co tě inspiruje?
0: To bude furt Memphis, Atlanta, dohromady, v tomhle jsem jako retardovaný. Jakože já poslouchám i lidi, co mají 5000 měsíčních posluchačů na Spotify. Jsou prostě z Atlanty a jsou jenom přidružení k nějaké partičce nebo labelu, kde například hlavní hlava je Future nebo Young Thug. Takže jedu si furt jižanský, americký rap, Atlanta, Memphis. Tohle mě nepřestane jako bavit. No.
1: Kolik ti bylo, když jsi řekl, že budeš rapper, že budeš prostě aktivní muzikant?
0: 13, 14.
1: A co byl ten impuls, který řekl prostě, Sergej, jdi do toho?
0: To byly hudební videoklipy, tehda na Viva a MTV, jo, to tam hráli Diddyho, Biggieho, Lil Kim, Wu-Tang, Nelly, It's Getting Hard in Here, to tehdy byla bomba 2013, vlastně.
1: To pořád ještě hrajeme třeba.
0: Jo.
1: To jsou pořád velké věci. S čím jsi do té muziky vlastně šel? Byly nějaký témata třeba, který jsi chtěl otevřít, nebo chtěl si přinést jiný zvuk? Co bylo to, prostě si řekl, jdu do toho?
0: Já jsem se hledal až do svých 18, 19 a co si pamatuju, tak ty první demíčka, které jsem si nahrával na mikrofon za 3 kila Hama, tak to byly strašné jako hovna. To bylo o všem a o ničem, jo. Většina rapperů dneska jako z toho profituje z těch hoven, že rapují o všem a o ničem, ale tehdy já jsem si to neuvědomil, já jsem se snažil prostě rapovat a bylo mi jedno o čem, já jsem se snažil najít frázování a rytmus, jo, snažil jsem se, abych měl tu kadenci a aby ten, protože jsem, v momentě, kdy jsem se začal nahrávat sám a začal jsem do toho jenom mluvit, tak jsem zjistil, že rap není jenom mluvení do beatu. Mm-hmm. Tak to tvrdilo spoustu lidí v té době, prostě, co byli záporáci, tak říkali, že rap je jenom prostě mluvení do beatu. Já jsem si uvědomil, že to tak není a snažil jsem se najít ten způsob, jak aby to mluvení do beatu znělo dobře. Mm-hmm. Jako zní Američanům, jako zní starším mým vrstevníkům. Jo, takže šel jsem do toho s tím se najít.
1: A našel jsi se?
0: Našel jsem se v 18, vlastně po tom, co jsem rapoval do... Já jsem rapoval do instrumentálek od už slavných vydaných tracků. Mm-hmm. No, Window Shopper, od Wu-Tangu, všechny instrumentálky, co byly volně dostupné, nebo na platformě SoundClick, což je vlastně tehdejší obdoba dnešního BeatStars, kam většina independent rapperů chodí pro beaty, tak jsem hledal na SoundClicku a co bylo zadarmo ke stažení, to jsem stáhl. A co se mi líbilo, tak do toho jsem se snažil něco narepovat, napsat. No a v 18 jsem přišel na to, že vlastně chci dělat, jako repovat do jižanských beatů. Jo, 120 až 150 BPM, pomalejší, 1.8 hajtka a nepravidelný rytmus a hutná basa. Tak plus ještě mě k tomu dokopal film Hustle and Flow, jo, což je vlastně z prostředí Memphisu, kde je krásně ukázán ten proces, jak to vlastně vzniká v pokoji, kde chudáci mají jenom starý sampler, ty palety od vajíček, jako akustickou ochranu místnosti a vintage, prostě mikrofon, obyčejný dynamický na stage a jak zaujalo mě vlastně na tom míhu, to, že ty čtvrtě, které jsem viděl na obrázcích a ve videoklipech, připomínaly tu mou. Mm-hmm. Jo, že to bylo prostě takové jako předměstí, spousta stromů, finské domky, jo, v jejich případě ty typické americké domky, a že vlastně ti kluci nezačínali podpisem labelu v drahém nahrávacím studiu, ale že začínali prostě doma. Mm-hmm. Jo, okay. Co si uvaříš, prostě co najdeš v lednici, z toho uvaříš.
1: Co by současný Sergej vytknul tomu malému Sergejovi, když vstupoval do repu, když začal tvořit? Byl bys na něj přísnej v něčem? Nebo přísnější?
0: Řekl bych mu, ať nespěchá. Mm-hmm. No, já každý pokrok, který jsem zaznamenal, tak jsem musel posílat lidem a musel někde postovat. Tak bych mu řekl, ať vyjde ven z první věcí, až když to je stoprocentní.
1: Je to někdy stoprocentní?
0: Blíží se to k těm 100%. Hmm.
1: A za co bys toho Sergeje pochválil?
0: Za to, že vůbec začal a že měl vlastně všeobecný přehled o tom, co se děje, a dokázal jako v tom věku už rozlišovat, co je co, co dělá specifické hudební žánry specifickými a jinými, než jsou ostatní žánry, takové subžánry. Uh-huh. Jo, já už jsem se dobře uměl orientovat v subžánrech rapu. Uh-huh. Pro mě to nebylo jenom černoši a chainy, pro mě to bylo více věcí.
1: Muzika, kterou děláš, je ostrá, leckdy taková jako drsná, streetová. Jaký je ten opravdový Sergej uvnitř? Protože teď, když sedíš naproti mě, tak z tebe vůbec nemám pocit toho drsného rapera, ale vlastně sympatického týpka.
0: Já jsem dobrák od kosti. Nevím, kde jsi slyšel, že jsem zlý frajer.
1: To jsem neslyšel, to neříkám, jenom jak se lišíš ty a tvoje texty, nebo tvoje songy.
0: Tak ono, hudba je furt dvourozměrná oproti existenci člověka. Existence člověka může být taková, že frajer žije 4 životy a ty víš jenom o jednom.
1: To je pravda. Co je podle tebe v českém rapu, nebo možná ve světovém rapu, největší kliše, který už třeba nefunguje a stále se v tom prostředí objevuje?
0: Byli jsme dole a teď jsme nahoře.
1: Uh-huh. Okay, okay. Proč si myslíš, že to pořád v těch textech přetrvává?
0: Protože ten romantický příběh jít z dola nahoru vždycky v nějaké skupině lidí, hlavně si myslím, že děti, co opravdu nemají nic a mají jenom nějaké sny, tak v nich to rezonuje. Vždycky to bude fungovat. Pro mě je to klišé, protože já jsem se dostal na vrchol a vím, že na tom vrcholu to nejsou jednorožci a růžová pomazánka.
1: Jasně, jo. Jasně, je to dřina, předpokládám.
0: Je to dřina a prostě stát se úspěšným je strašně lehké, ale zůstat úspěšný, to je ta nejtěžší část. Jo. A prostě pro nikoho, kdo nebyl v životě úspěšný, a přesně má 15 roků a sní o ničem, tak on potřebuje slyšet ty slova, že od někoho, kdo byl dole a šel nahoru.
1: Promiň, že ti do toho skáču. A platilo to i pro tebe v tu dobu, když jsi vstoupil do rapu?
0: Samozřejmě. Jedna z věcí, proč jsem se rap zamiloval, bylo to, jak by krášloval vlastně tu cestu stát se z obyčejného pišáka generálem, no, Tony Montanou.
1: Jaký úskalí na té cestě na toho, kdo se rozhodne, že bude dělat muziku, čekají?
0: Já si myslím, že ta stejná úskalí, jako když si vybereš jakýkoliv jiný průmysl nebo způsob života nebo povolání. Mm-hmm. Prostě vždycky, ať už si ve strojírenství, v hudbě, v restauračním oddělení nebo gastronomii,
1: jasně,
0: tak vždycky tě někdo ojebe. Prostě, ať už jdeš dělat s čímkoliv, podnikat s čímkoliv, dělat cokoliv, vždycky prostě budeš ojeban. Poprvé, podruhé, a z toho se člověk musí ponaučit. Uh-huh. No, takže s prominutím, jako vždycky vás ojebou. Prosím?
1: Jaký je tvůj fígl na to, aby tě někdo neojebal?
0: Stanovit si hranice už ze začátku. Uh-huh. No, prostě říkat, tohle se může, tohle ne, ale hlavně ty zkušenosti. Prostě po zkušenostech, kdy už xkrát se někdo pokusil, tak to poznáš z řeči těla, jo, a z toho, jak člověk mluví, A taky se mu ještě může stát, že se ojebeš ty sám, jo.
1: Jasně, což se asi taky stává často.
0: Co se taky stává.
1: Spolupracuješ s velkýma jménama, je to Ektor, je to Rytmus, je to Dolal, je to Hartriko. Máš nějaký jméno, se kterým bys třeba měl nebo si přál vysněný feat a zatím na to třeba nebyl prostor, čas, nebo jste se jenom jako nepotkali na té české scéně, protože podle mě toho, koho si chtěl mít na featu, tak už si asi měl. Mhm.
0: Konkrétní jako představy nemám, ale chtěl bych, nevím, nějakou velkou producentskou session a nerepovat. Mm-hmm. Jako na tracku se potkám s kýmkoliv, teď více myslím na to jako businessman. Mm-hmm. Je spousta mladších men, kterým bych pomohl a pomohl jsem v minulosti, ale nepřineslo mi to nic. Nepřineslo mi to jako...
1: A mělo by ti to něco přinést, když říkáš, že někomu chceš pomoct, nebo pomáháš, nebo si pomáhal, tak jaký tam je očekávání?
0: No, očekávání je, že prostě ty vezmeš někoho mladého, no, teď nemluvím třeba o Rikovi, teď mluvím o prostě někomu, komu chceš pomoct tím, že mu dáš featuring nebo track.
1: Někomu random.
0: A očekávání je, že mu to pomůže. Mm-hmm. A reálně mu to udělá radost, jako na té osobní úrovni, ale pak se podíváš na ty čísla a zjistíš, že to nepomohlo ani jemu, ani tobě. Mm-hmm. Akorát já jsem si zkrátil jako, nebo zmenšil tu hodnotu mého featuringu, který nemůže dostat každý. Tak najednou jsem měl 3letý run, kdy jsem prostě dal feat tam a nepřineslo mi to nic, než to, že cena mého featuringu
1: šla dolů. Tím pádem chápu to správně, že dostat tě na feat bude čím dál tím těžší a těžší?
0: Jo, už jsem odmítl i 150 tisíc korun od jednoho Slováka, což je jako částka, která prostě si řekneš, to bylo 150 tisíc, tak to je super dovolená. Ale už jsem přehodnotil ty priority, už to prostě já peníze nepotřebuju, za prvé. A za druhé, vím, jak to chodí, ty placené feety jsou nejhorší. Ten frajer za to utratí a reálně mu to nepomůže nic, protože ti frajeři se sekli v době, kdy featuring něco znamenal. Za mojí doby, když jsem začínal, tak když jsem měl na tracku Rytmuse, tak jsem měl ten štempel, že jsi tam. Mm-hmm. Dneska má featuring od Rytmuse každý a většina těch lidí tam není.
1: No a čím, to je docela zajímavý point, si myslím, čím to podle tebe je, že se vytratila ta hodnota toho štemplu?
0: Protože hudba je dostupnější, nebo dělání hudby je dostupnější, máš platformy, kde se přihlásíš zadarmo, máš programy v telefonu, za které zaplatíš jednorázově 300 korun a nahraješ si tam do beatu prostě písničku, to vydáš ven a ta písnička se může stát hit. Hmm. A máš prostě více takových instancí jednorázovek hitů, přesaturovaný trh díky tomu, že i ta technika producentská je strašně levná. Stačí ti fakt jenom MacBook nebo laptop a kreknutý gear, kreknutý software. Prostě dělat hudbu není tak hodnotné, nebo není tak drahé.
1: Jako bylo dřív.
0: A proto máme více men. A těch více men se jim povede prostě ten zářez, že udělají ten hit. A třeba na tom hitu postaví decentní kariéru, slušnou. A jde to dneska udělat prostě bez ničeho a od podlahy. Stačí mi jenom ty základní jako nástroje, tuška, papír, telefon.
1: A není to lepší na jednu stranu, že se k tomu najednou dostane prostě víc lidí?
0: Já vítám jedině konkurenci a vítám hlavně to, že přesně, že se ukáže více, ale nikdy nevíš, třeba někdo dělá ve fabrice a má tam frajera, se kterým chodí do práce a on může být skrytý talent.
1: Jasně.
0: 30 roků zpátky by jeho talent nikdo neobjevil, ale dneska díky technologiím je takový frajer, prostě může mít ten spotlight a může být někdo velký.
1: Jo, právě.
0: Což je, těch příležitostí je víc a paradoxně, i když je těch příležitostí víc a je to jednodušší, tak většina lidí jsou stejně flákači a stejně neví, odkud, kde to uchopit a kde začít. Takže to, že dneska začal někdo v té době a že to je všechno jednodušší, ještě neznamená, že ten frajer
1: bude úspěšný. Prostě jenom má možnost
0: vstoupit. Ale hlavně, že to má jednodušší. Jestli mi rozumíš.
1: Rozumím. U syna je v podcastu si řekl, že pokud je ti 30, rapuješ a nemáš chain, auto, prachy, tak se vykašli na rap. Proč je pro tebe tohleto všechno tak důležitý? Nebo jestli to ještě pořád platí?
0: Protože rap je a vždycky byl komerční žánr, který nutil lidi utrácet a nakupovat. Mm-hmm. Od flašek na baru, po sluneční brýle, po tašky, šperky, prostě to byl ten symbol toho a důkaz toho frajera, že když mluvil o tom, jak to vytáhl z dola nahoru,
1: jasně,
0: takže to opravdu vytáhl z dola nahoru. A vlastně, OK, jestli někdo chce dělat lyrický rap a mluvit o záchraně klimatu,
1: jasně,
0: tak OK. Ale vlastně většina rapperů a většina lidí, co chce rapovat, oni nejdou do toho, aby zachránili klimat a předali slovo ostatním, že prostě se nakládá špatně jako s planetou a s prostředky.
1: Okay,
0: no.
1: Okay.
0: Nejdou dělat politický rap, oni jdou dělat ten rap, že se chcou ukázat.
1: Ne, mě baví to, že připouštíš tu variantu, že když do těch textů někdo vloží něco jiného, tak ať pak nemá ten výsledek, který je očekávaný obecně od rappera. To mi přijde good point a nepřijde mi to tak přísně, jako když jsem to viděl v tom rozhovoru, tak jsem se tě na to musel zeptat. Co bude pro tebe hodnotou muziky, až tě bude 40, 50, 60?
0: Co bude pro mě hodnotou?
1: Jo, jo, jestli to pořád budou ty chainy, jestli to pořád bude ten majetek, jestli to pořád budou ty prachy, nebo pak se dostaneš třeba i do nějakého věku, kdy i ty proměníš svoje texty, na což tady mám za chviličku, tak ještě jednu otázku.
0: Já jsem viděl vždycky hodnotu v hudbě, hlavně v knowledge. No, protože ty peníze, šperky, to ti můžou vzít. To můžeš projebat, to ti můžou vzít, prostě to ne, ale co ti nevezmou, tak jsou vědomosti, znalosti, skills, že umíš produkovat, že umíš zvučit. To je pro mě vždycky ten hlavní jako kapitál a zdroj potěšení, ta kreativní práce. To, co jsem zmínil u syna je, a to, co si myslím, že je důležité pro rap a pro rapera, když to dělá, tak to je furt jako osobně pro mě pozlátko. Je tu důležité po 30 by fakt jako frajer, jako o čem chce rapovat. OK, ale vědomosti a knowledge. Vědomosti a knowledge, to mi zůstane ve 40, 50, toho jsem si vědom teď, toho jsem si byl vědom před 10 lety.
1: Jasně, to je super, to je skvělý rozšíření. Budeš někdy v O2 aréně, teď mám pocit, že kdo není v O2 aréně, tak prostě není muzikant skoro, protože s O2 arénou se roztrhl pytel, tak budeš někdy v O2 aréně? Nebo chtěl bys být někdy v O2 aréně?
0: Já bych si to velmi přál, ale zatím neukazuju jako výsledky, kdybych si to mohl dovolit, ale třeba to jednou přijde, třeba teď budu mít skvělý rán a bude to, každopádně.
1: Proč ta O2 aréna je tak zajímavá? Já to znova řeknu, už jsem tady říkal mockrát, když někdo má koncert v O2 aréně, nerad tam jdu.
0: Fakt?
1: Nemám to moc rád, mám radši menší prostory.
0: Jo, to je otázka vkusu, pro toho rapera je to achievement, já si myslím, že v takové aréně je skvělý zvuk. Já jsem ho osobně nezažil z pozice posluchače, ale je tam prostor pro skvělý zvuk, pro skvělý stage design, pro choreografii, pro spoustu jako blbostí, které v klubu pro 300 lidí jako nemůže ten člověk odprezentovat.
1: Já si
0: myslím, že čím víš člověk je na tom hudebním poli, tak tím více by měl investovat do vizuálů, které jsou za ním, do ohňostrojů a všech těchhle hovadin. A tohle O2 aréna umožňuje.
1: OK, no tak budu se těšit na tvoje vystoupení v O2 aréně. To vysvětlení taky dává smysl. Tak o albu 713 až na věky si sám řekl, že to je tvůj nejúspěšnější release. Tak čím ta deska je podle tebe tak úspěšná u posluchačů?
0: Tak určitě hit Směj se teď, ale hlavně nevím, jak u posluchačů, ale já tu desku strašně mám rád a řadím ji na svůj number one, protože jsem si ji produkoval od začátku do konce a vlastně je tam můj sound, je tam to, co rezonuje se mnou. Vím, jak je to těžké, jako žít sám se sebou, kdy vlastně z 30 beatů, které udělám, si vyberu jeden, který nadepuju a který možná jako dopadne, nedopadne. Takže to, že jsem si tu desku dělal jako vydavatel, producent, rapper, textář a že takové moje jakoby první dílo, na které jsem hrdý, kde jsem nezapůjčoval jenom svůj ksicht a hlas a texty, ale že je to...
1: Co z těch profesí, o kterých jsi teďka mluvil, bylo pro tebe nejtěžší?
0: Nejtěžší? Já nevím, furt je pro mě nejtěžší psát texty a je to věc, ke které se jako dokopávám. Zároveň začal jsem být dobrý producent až za 8 roku, kdy vlastně každá věc, kterou udělám, je udělatelná. A je to furt pole, kde se člověk musí zlepšovat a sledovat jako trendy na poli toho hudebního produkování, protože neustále musíme upgradeovat svoje MacBooky, svoje rámky, svoje procesory, neustále vychází nové věci a je třeba to sledovat, ten zvuk se vylepšuje, i když máme pocit, že ty trapové beaty jsou 10 roků nebo 15 let furt stejné, tak nejsou. Mm-hmm. Ono opravdu, ten zvuk je čím dál lepší, hutnější, prostorovější a to mi třeba přijde jako studium na celý život.
1: Okay.
0: I stejně vlastně psaní textů, že jo? Protože přijde doba, kdy člověk píše texty a už se vystřílí a potřebuje začít hledat. Chce zůstat repovat o tom stejném, uh-huh. ale najednou už vystřílel všechny rýmy jako láska, páska, láska.
1: Okay.
0: A je třeba přijít jako na způsob, jak si zachovat to stejné, ale aby to znělo jinak, aby ten uh-huh. posluchač neřekl, že zním furt stejně. Jo, takže je to studium na celý život.
1: Tak z nějakého rozhovoru taky cituju. Mám tolik vzpomínek z doby, kde mi bylo 18 až 30, že i za 10 let z nich budu schopný tvořit texty. Tak zajímalo by mě, o čem budou tvoje texty, až jednou opustíš tohleto období? Až se najednou vrátíš třeba do staršího věku? Co budou ty témata?
0: Já mám skvělý vzor a šablonu pro to, co budou ty témata. To je rapper Juicy J z Memphisu, mm-hmm. kdy frajer vlastně už je kolik 16 let v manželství, je to spokojený skoro 50-letý dědek, ale na mikrofonu, na produkcích je prostě furt ten stejný Juicy J, který byl v roce 95.
1: Okay.
0: Jo, a prostě to mi přijde na té hudbě krásné, že a na repu, já nevím, kde se vzalo pravidlo, že rap musí reflektovat jako reálný život, co zažívám teď. Je to definitivně bonus, vycházím z toho prostředí, o kterém rapuju, mm-hmm. ale můžu být na vile, daleko od těch problémů, daleko od těch sraček, kterýma jsem procházel, no ale ve vzpomínkách je furt mám a furt můžu o nich rapovat. A ono vlastně, ten hajzel se mění, ale sračka zůstává stejná a vlastně to, o čem psal Machiavelli, co platilo tehdy za dob králů a princezen,
1: jasně.
0: se furt dá vztahovat na dnešní dobu, takže moje pointa je taková, že v 50 budu rapovat o tom stejném, o čem jsem rapoval ve 25. Jenom to bude uhlazenější.
1: Dobře.
0: Bude to uhlazenější, bude to znít víc profi, bude to znít prostě líp, protože to je ta persona, kterou jsem si nastavil.
1: Uh-huh. A vytvořil.
0: Ano, a vytvořil.
1: Když jsi před lety hrál v Bangru, hrál jsi sám sebe, jaký to bylo?
0: Bylo to super, nejenom jako na tom filmovém place, když se natáčelo, kde tě obskakují věčně, jestli potřebuješ kávu, čaj, jestli máš to, jestli tě nechybí tamto, ale bylo to skvělé i po tom releaseu, což já jsem vlastně nevěděl, co se bude dít.
1: Uh-huh.
0: Já jsem do té doby nevěděl ani, že jako slyšel jsem o Červeném koberci, ale myslel jsem, že to je jako LA Hollywood. Nevěděl jsem, že na filmovém festivalu v Karlových Varech je prostě nějaký červený koberec, kde to vypadá podobně.
1: Uh-huh.
0: Jo.
1: Uh-huh.
0: No a v momentě, kdy jsem zažil Červený koberec a všechno tohle, což jsem nečekal, tak jsem si říkal, wow, Banger byla fakt skvělá jako zkušenost, která se může stát jenom jednou za život uh-huh. a už se nemusí opakovat.
1: OK. Přineslo ti to tenkrát nějaký nový fanoušky? Nějaký nový posluchače?
0: Těžko říct, jestli ten film, nebo jestli muzika, kterou jsem vydával v té uh-huh. době, protože co se týče rapových skills i toho, že mě lidi znají, tak ono to jde furt jako tak konstantně s menšími propady místy jasne. Furt nahoru, takže si myslím, že to bylo, že určitě mě více lidí poznalo díky filmu.
1: Řekni mi, jak tenkrát to rapový prostředí přijalo feety s Adamem Myšíkem?
0: Nějak, tak ono v té době se už začala formovat Šína Kalin.
1: Mm-hmm, to je pravda.
0: A už to bylo takové liberálnější, uh-huh. kdy rapeři vždycky spolupracovali s popovými a R&B frajery.
1: To je pravda.
0: A já si myslím, že kdyby se to stalo feat s Myšíkem.
1: A navíc máš Myšíka, skvělý muzikant, takže tam si myslím, že
0: právě
1: si nešlápl vedle.
0: Naučil mě i skvělá dechová cvičení na hlasivky,
1: uh-huh.
0: abych je nestratil po show. No a kdyby se to stalo v roce 2005, 2010, tak dostanu sodu. ale ono se to stalo 2021, tam už v té době začalo být možné všechno.
1: Mm-hmm. Protože čas od času narazím pořád jakoby na ten, na ty, na tu reaktivitu, která jako dokáže být velmi přísná v kombinaci, obzvlášť v tom českém prostředí, český rapper, český popový interpret.
0: Jo.
1: Dokážeš si představit třeba, že bys dal feat nějakému jinému popovému umělci v České republice? Dokážeš si představit nějaký takovýhle jméno?
0: Určitě, kdyby za mnou přišel s dobrým nápadem, já teď nemám na mysli konkrétně nikoho, ale víš co, furt ti popoví frajeři, co zpívají, tak mají více knowledge než třeba rapeři. Jo,
1: ohledně, asi jak kteří?
0: Ohledně dechu, ohledně tak. Já znám jenom jednoho člověka z rapového prostředí, počkej, vlastně dva, jo, kteří jdou do hloubky a berou si například lekce zpěvu navíc. Mm-hmm. Berou si lekce tohodle, starají se nebo mají skvělý hudební sluch. Jenom dva lidi jsem potkal z rapového prostředí.
1: A řekneš jména?
0: Hector je, má skvělý sluch a knowledge a všechno. Většinu věcí, díky kterým vděčím, díky kterým jsem tady, tak vděčím jemu. Pak je Kalin, ale to už je, chápeš, tam se to míchá rap a pop.
1: Jasně.
0: Ale Kalin třeba si dává tu práci navíc. On si dělá ten domácí úkol a to jsou třeba jední dva lidi, ale ostatní, oni umí vzít beat, nahrát do něj něco, ale nemají třeba knowledge jako Adam Mišík.
1: Jasně.
0: Adam Mišík má šílený knowledge. Hector taky. Pochází z muzikantského prostředí. Oba dva. I Kalin vlastně.
1: To je pravda.
0: Jo.
1: Blíží se tvůj křest Ostravě, tak jaký bude?
0: Bude... Víš co, Brick House je klub, který má dobrou akustiku, dobrý zvuk, je v dobrém prostředí, 200 metrů od super fancy restaurace a chci, aby lidi, kteří pojedou do Brick House na můj křest 14.11. si to udělali hezké, jo? A ono, tam jsou všechny předpoklady k tomu, aby to bylo hezké, takže když někdo uvažuje o víkendu se svojí drahou polovičkou, o super jídle v super restauraci, která je minutu od klubu, pak se zajít do klubu, kde je dýchatelno, volný prostor, kde je čisto, žádná plíseň na stěnách, žádný zaplivaný klub, na který jsme bohužel zvyklí v České republice, tak udělá jedině dobře. Nemluví o tom, že Vítkovice jako takové jsou industriální část Ostravy a dneska je to wow část. Je tam Bolt Tower, ze které je krásný výhled a já bych radil lidem, ať si z toho jdou udělat jako kulturní zážitek. Samozřejmě bude tam, dejme tomu, bude tam hodně Ostraváků, ale chci, aby přijeli lidi z okolních měst a poznali Ostravu se vším všudy. Dělám tu akci, promyslel jsem tu akci tak v Brick House, aby vlastně lidi dostali tu omáčku okolo. Abych jen nenatáhal prostě jenom na DJe, aby čekali 4 hodiny v klubu, pak na mě viděli show a to je všechno. No, chci, aby to měli spojeno s nějakou kulturou a bontonem. Takže bude to na úrovni.
1: Kdo všechno dorazí?
0: Z hostů? Mm-hmm. Ty budou zveřejňovat, teď je to ve fázi jednání.
1: Dobře, dobře.
0: A zatím mám jenom 3 potvrzené jména a zbytek zveřejním.
1: Tak jsme v závěru rozhovoru posledních pár otázek. Jakýmu typu vtipu se zasměješ?
0: Rasistickému.
1: OK.
0: Rasistickému, černému, kameňák, prostě takový špatný vtip, okay. kterým by se nemělo smát.
1: S kým bys nikdy v životě nešel na pivo?
0: Já nevím, jestli bych šel vůbec na pivo.
1: OK, tak s kým bys nikdy v životě nešel na čaj?
0: S Fialou, to je ultra nesympatický frajer.
1: Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Já doufám, že peníze.
1: Co by si s tím chtěl řešit ty?
0: Jediný důvod, proč mě Donald Trump pozval do Bílého domu, by bylo, aby si mohl ohřát polívku na mojem jméně a získat nějaké, hlasy.
1: Okay.
0: Předpokládám. Takže tak, ale... Víš co, ve finále bych byl rád za to, že by mi to tam ukázal. Já bych se podíval na Washington jednou a se, protože co chceš hledat ve Washingtonu. Kromě Bílého domu tam nic není, tam je jenom ghetto.
1: To je pravda.
0: No, a...
1: Tak, kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jaký ministerstvo bys chtěl mít na starosti?
0: Ministerstvo kultury.
1: Za co bys dostal zlato na olympiádě?
0: Za box a za basket.
1: Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat?
0: Nějaký gay skandál.
1: To to už se stalo, ne?
0: Fakt? Já nevím.
1: V jakém filmu, který už existuje, bys chtěl zahrát a jaká postava by to byla?
0: Ha, film. Moment, já vím. Já vím přesně, ale potřebuju, aby si měl se mnou trpělivost. Rozhodně nějaký sequel Star Wars. No, byl bych rád, kdyby přetočili ty poslední tři hlavní epizody, no, 7, 8, 9. A kdybych si tam mohl střihnout, nevím, roli nájemného lovce.
1: Je rok 2080, na konzervatoři při hodině dějiny rapu se studenti probírají historii rapu a narazí na tvoje jméno. Co bys chtěl, aby o tobě řekli?
0: Já si myslím, že o mě řeknou to stejné, co jsme řekli například o Komenském, když v našich 7-8 letech jsme narazili v učebnici na fotku ne jenom Komenského, ale jakékoliv historické persony. Jako děcka jsme narazili a řekli jsme, to je pičovina. To je pičus.
1: Ok, dobře, dobře. A jak by se jmenovala knížka, která by popisovala tvůj život?
0: Horem pádem.
1: A co tě naposled inspirovalo mimo rap a nikdo by to do tebe neřekl?
0: Filmy konkrétně... Je takový muzikálový film o té frajerce, co zpívá a má hluchou rodinu. Jak se to jmenovalo? To bylo, to dostalo a to bylo velice dojemné a nikdo by neřekl, že jsem se na ten film podíval. Bylo to o frajerce, co zpívá a chtěla prorazit ve zpívání, jenže celá její rodina byla hlucha. A nerozuměla tomu a nemohli ani říct, jestli má talent nebo ne. A furt jí říkali na to... Ať se na to vykašle, protože jí neslyšeli, no a frajerka si to vybojuje a musí balancovat i jako mezi rodinným podnikem, kde jí chtějí, jako aby pracovala, protože je jediná, která slyší, versus hodinama zpěvu soukromýma a vlastně balancuje, až nakonec dojde na konec a dostane se na prestižní konzervatoř, kde dále může uplatnit svůj talent.
1: Poslední otázka. Jaký je tvůj největší rapovej sen?
0: Jo, barak v Miami a dlouhá příjezdovka. Prostě tu největší nechutnost, co vidíš v nějakém videoklipu, co si pronajal nějaký černoch, tak já chci vlastnit.
1: A v Miami nebo tady?
0: Tady je špatné počasí. Miami, Dubaj, prostě nějakou takovou tu zhýralou pokritickou lokalitu.
1: Tak jo, tak ať se ti to podaří.
0: Děkuji moc.
1: Máme to za sebou. Hostem aktuálního vydání Spintolku byl Sergej B. Doražte na křes do Ostravy v pátek 14. listopadu do klubu Brick House v Dolních Vítkovicích. Děkuju za návštěvu, měj se moc dobře.
0: Taky, měj se krásně, ahoj.
1: Spintolk poslouchejte každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin. Sledujte i s videem na YouTube kanále Rádia Spin nebo poslouchejte na Spotify kanále Rádia Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.
3: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak te kobad.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

0: zkusím Spina.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. Skills.

citovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: mozek, mnohem víc tím, že jim zachraňuju kůži. Zastupuju bohatý, chudý iluzry, mý můzy se rodí tam, kde jiný blednou z růzy.
1: Československý speciál s hvězdičkou. Rapování bez pípání.
2: Yeah. James Cole. Posloucháš halucinace z třetího patra.

0: Československý speciál.
1: Československý speciál.
0: Rádio Spin 962 FM. Be in. It's okay, kid.

0: Československý speciál s hvězdičkou. Rapování bez pípa.
1: Hey. Někdy se zastavím, dívám se okolo, dívám se na svět. Někdy se zastavím, dívám se na lidi, je mi fakt špatně. Někdy se zastavím, dívám se, jestli se ze mě koule točí správně. Někdy se zastavím, dívám se na lidi a vidím právěk. Teď nemluvím o holkách, co žerou, pak jsou tlustý, no a breče, jak vypadaj. Mluvím o klucích, jsou lice, co nemají na výběr, no tak to posílaj. Nechápě mě špatně, nejsem to já jsem měl to štěstí, ale spoustu jich znám, klukům držím pěstě. Já mluvím o klucích, co odešli brzo, s náma už nejsou, ztratili cestu. Ať jsou to drogy, ať je to piko, nebo už jim to dál nešlo. Ty kluci ze zadní lavice, co se děli, měli svůj plán. Kluci už s náma teď nejsou, takovej jsme stát. Někdy se zastavím, dívám se okolo, dívám se na svět.

0: Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio Spin.
1: Já jsem pentanel míchaný z DMT. Rozený vrah a PIMP. Po mně servou stovkou AMG. Respekt je vždycky jen vzájemný. Ústup dál nejsem tak přátelský. Mám velice

0: Československý speciál s Hvězdičkou. Nevypípaný tracky československý scény na rádiu Spin.
1: Yeah, Twitter, track pro me followers.

0: československý speciál s Hvězdičkou. Rapování bez pípání.
1: Byly doby, kdy jsem neuměl být sám, protože být sám za sebou je někdy hard. Všichni se někam ženou, ve 20 se chtějí prát. Děti si dělají, děti, internet je vychová.

Degeš, proč se nadžere Siven nebo Degeš? Holky by si přáli mít jednou hodnýho kluka, ale stačí mi napsat jen dvě zprávy do Pakušu. Nebuď suka, váž se trochu sama sebe, jinak budeš vždycky jenom ta, co dá do huby pele. Dořek, že nemůžeš mít život jak z pohádky, jen nesmíš non-stop řešit čísla a lováky. Neřeš, co má, ale jak se k tobě chová. Zeptám se tě upřímně, tohle to chceš mít doma? Nemám rád chytrolíny, takže nechci mudrovat, ale vím, co s lidma dělají drogy nebo chudoba. Táta mě nechtěl, neměl jsem se narodit, aspoň na chvilku dej ego pryč a nech si poradit. Nejsem ideální vzor, pouze z mých chyb, snad ti můžu něco předat i bez vejšky. Naše generace.

0: hlavu vzhůru ten nahoře tě zkouší. Sny se neplní jenom za velkou louží. Já se postarám o svý lidi jak ouči.
1: Rádio Spin Praha. Československý speciál. 962 FM. Rádio

0: jsem tady před barákem.
1: Čau, baby. Co tam děláš? Pojď nahoru, já jsem doma sama.
0: Okej, tak běžím zatím.

Jakobes byl punker. Moje jméno je Smack. Lidem se o mě říkají, že beru drogy, přitom mě vůbec neznají. Nevědí, jaký jsem, nevědí, jaký je můj vztah k muzice. Můj vztah k muzice je velice vřelý, ok? Velmi. Já miluju muziku, miluju. Ok. Proto tancuju, když jsem v klubu.

Čeky, abych snět, duben se nepoved. Mimátohy na frontě roku 45.

0: Československý underground.
1: OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Radio Spin.

pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. Zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až doteraz. Hej, vedle mě bruneta,

0: Tohle byl Scope s trackem Renesance v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz. No a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na

0: Radio Spin.
1: Já jsem to, co jsem, a svůj život si držím pevně v rukou. Dám ti radu, kámo, dej si pozor na svoje myšlenky, protože tvoje myšlenky přecházejí v slova. Dej si pozor na svoje slova, protože tvoje slova přecházejí v činy. Dej si pozor na svoje činy, protože tvoje činy přecházejí v záliby. Dej si pozor na svoje záliby, protože tvoje záliby tvoří tvůj charakter. Dej si pozor na svůj charakter, protože tvůj charakter je tvoje budoucnost. Yeah, Marpou.